jsem přece byla a budu jenom tvá. A naše fontána, to bude na

0: červnové novinky Rádia Hana.
1: Udělal to parádě, pojď synu!
0: Po 20 letech jsme zpátky na mistrovství světa ve fotbale.
2: A Rádio Hana bude u každé fotbalové emoce.
1: Je to gól!
0: Výsledky,
2: komentáře,
0: statistiky,
2: zajímavosti.
0: Červený je měsícem fotbalu
2: a taky Itálie.
0: Italské léto na Rádiu Hana, to jsou
2: největší italské megahity
0: a soutěže o ceny.
3: Ciao, bella.
0: Poslouchejte,
2: hrajte
0: a vy.

0: Futbaly světem. Futbalový šampionát.
1: Italské léto.
0: Procházka pamětí.
1: Tři velké důvody.
0: Proč si Rádio Haná pustit ještě o něco hlasitěji.
1: Takové jsou červnové novinky Rádia Haná.
2: Rádio Haná. Nejlepší hudební výběr.

0: Šéf hudby komentuje nejlepší bondovky všech dob. Je to Berger, Mike Berger, a má povolení vysílat.
1: Neznámí pachatelé potopili u řeckých ostrovů britskou špionážní loď. Na její palubě se nachází počítač na ovládání řízených střel. James Bond jej má zachránit, než padne do ruských rukou. Tak začíná další skvělá bondovka, jen pro tvé oči, tedy For Your Eyes Only, která je z roku 1981. Je to zároveň pátá bondovka Rogera Moora, který si vlastně zahrál v nejvíce bondovkách, a to v 7 dílech. Věděli jste například, že bondovka Jen pro tvé oči je první bondovkou, která vznikla podle povídek Jana Fleminga?
0: Nejlepší bondovky všech dob, právě teď na Hané.
1: Roger Moore byl v mládí aktivní voják a často se věnoval také charitativní činnosti a práci pro UNICEF. Britská královna mu udělila šlechtický titul a proto může používat titul Sir.
0: Bondovky na Hané. Protřebat, nemíchat. Volume doprava.
1: Tady je zpěvačka z Glasgowa, držitelka cen Grammy, která často vystupuje také v dabingu. Tady je For Your Eyes Only z bondovky Jen pro tvé oči. Jen pro tvé uši si dej volume doprava.
0: Nejlepší bondovky všech dob.

0: Máme tu pro vás další zprávy. Zrekonstruovaná plocha u zastávek na autobusovém nádraží na Tržnici v Olomouci vykazuje vady v podobě hrbolků. Město proto nařídilo rychlou nápravu. Proběhne od 23. do 29. června. Po dobu oprav budou autobusy jezdit z náhradních zastávek.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Nový spoj v regionu. Na letní prázdniny začne jezdit o sobotách přes Olomouc, Litovel a Uničov dálkový autobus, který přímo spojí Brno s Karlovou Studánkou. Bez přestupů tak můžeme na túru do Jeseníku nebo na Jižní Moravu. Věž zámku v Hranicích za září projde opravou za 15 milionů korun, která potrvá do konce roku. Od 1. července bude kvůli bezpečnosti až na výjimky uzavřen vstup do zámecké zahrady horními branami, píše o tom Report.cz. Plná elektronizace českých voleb si dá na čas, dočkáme se jí až v roce 2028. Oddálení potvrdil Senát schválením nové volební novely, ta má ale zároveň přinést praktická usnadnění pro nás voliče.
1: Sport.
0: Čeští fotbalisté se na mistrovství světa v Americe chystají na svůj druhý zápas ve skupině. Ze své základny u Dallasu se přesunuli do Atlanty, kde změří síly s výběrem Jihoafrické republiky. Zápas začne ve čtvrtek v 18 hodin našeho času.
1: Počasí.
2: Jaká předpověď je hlášená pro náš region na čtvrtek? Bude skoro jasno až polojasno, zejména na horách čekáme výjimečně dešťové přehánky. Nejvyšší teploty 26 až 30.

0: berani, jste připravení řešit další úkoly. Býci, najděte si pár chvil jenom pro sebe. Blíženci, budete se divit, ale některé věci fungují i bez vás. Raci, s vámi dneska budou cloumat nejrůznější emoce. Lvi, udržujte svou mysl v pohotovosti. Pany, někdy jsou slova zbytečná, vaše činy mluví za všechno. Váhy, občas máte chuť trochu víc provokovat. Štíři, popřemýšlejte, co znamenají vaše sny. Střelci, umíte být rozumní a umíte taky zatnout zuby. Kozorozi, když máte vhodného parťáka, nebojte se jít do rizika. Vodnáři, některé události pro vás budou nesmírně důležité. A co my ryby, rozhodně nás potěší, že nejsme ty největší brzdy v okolí.
1: Rádio Hana.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: Johana.
1: Olomouc, Svitavy a Moravská Třebová.
0: Nejlepší hudební výběr. Scared man's world.

že hudba pomáhá vyjadřovat lépe naše prožitky a probouzí naše emoce? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Dobře to víme a všímáme si toho. Nových filmů je v moravských kinech tolik, že z toho jeden může být zmatený. A proto jsou tady naši filmoví rádioví experti, kteří filmové novinky představují a popisují. Výběr tohoto týdne přináší Honza Tománek z kina Metropol Olomouc. Ahoj, na co zajít?
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. Dnes začneme jedním návratem do historie Příběh hraček.
3: Vidlíku, bereš si Karen Beverly za milovanou manželku?
2: Po 7 letech se vrací tato série s 5. dílem. Tentokrát se Woody Bazraketák Jesse Vidlík vrací do dětského pokoje, který už dávno není jen o fantazii a klasických hrách. Zjišťují totiž, že do jejich života vstupuje moderní technologie, a to chytrý tablet ve tvaru žáby, přezdívaný Žabletka. A s ní také i zcela nové pořádky.
4: Už zase.
2: Pokračovat budeme novým českým komediálním hororem s názvem Tahle party je dead režiséra Adama Kůse.
5: Proč tady cítím trávu?
2: Film je o čtveřici přátel, kteří se vydávají na halloweenskou party a netuší, že právě jim začíná noc plná šílenství a chaosu. Řetěz z hádek, trapasů a špatných rozhodnutí se rychle vymkne kontrole a vyústí v absurdní a ujeté situace se zombí, policisty, frustrovanými herci z romantických komedií a dalšími.
5: To je Vláďa Polívka.
6: On hrál ženy v rozletu a taky ženy v letu.
5: Polívka, ne!
2: No a do třetice zahrajeme na kytarovou notu, protože do kin přichází životopisný dokument Michal Pavlíček Rocker verze 7.0, který je natočen k 70. letům legendárního kytaristy, hlavně známého z kapely Pražský výběr, a to Michala.

0: radosti, ale i bolesti.
1: Kamera zachycuje Michala na sérii koncertů krátce po tom, co se vypořádával s operací pohybového aparátu a staví se znovu na pódium. Takže sledujeme, kolik to úsilí stojí, aby svému publiku předvedl Pavlíčka tak, jako ho znají.
2: Ale víš, že tohle se procházíme 45 lety našeho života. No.
3: Nové Toy Story, příběh hraček se žabletkou, také český komediální horor Tahle party je dead, nebo životopisní dokument o Michalovi Pavlíčkovi. Jsou filmové novinky v moravských kinech. Za info díky našemu filmovému expertovi Honzovi Tománkovi z kina Metropol Olomouc.
1: Díky Lukáši, přeji tobě a i posluchačům příjemné filmové léto.
4: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
5: Podle ministra zdravotnictví zůstává situace ve většině regionů klidná.
6: K soudu prostřednictvím telekonference.
7: Že když budeme takhle pracovat a makat, takže se toho šťastného konce dočkáme.
4: Z mobilu, z internetu, z rádia i televize. Nové zprávy se na nás non-stop valí ze všech stran. Kdo tomu má rozumět? My! Na Rádiu Haná šetříme váš čas a vysíláme jen to nejdůležitější. Zdlouhavě říkat vše umí kde kdo. My vybíráme to podstatné. Stručně, užitečně, pravdivě. Zprávy Rádia Haná. Váš spolehlivý zdroj ověřených informací každý den. Město nebo vesnička, my jsme vaše jednička. Rádio Haná. Rádio Haná. Rádio.

0: šéf hudby komentuje nejlepší bondovky všech dob. Je to Berger, Mike Berger a má povolení vysílat.
1: Když se bezohledný mediální magnát pokouší destabilizovat světovou ekonomiku přípravou střetu dvou velmocí, jen aby zvýšil zisk svého podniku, musí zasáhnout Bond a zabránit rozpoutání třetí světové války. I takový je děj bondovky z roku 1997 a nás dnes čeká další hudební dobrodružství, o které se postará Sheryl Susan Crowe, americká zpěvačka, kytaristka a devítinásobná držitelka prestižní hudební ceny Grammy.
0: Nejlepší bondovky všech dob, právě teď na Hané.
1: Stejně jako v bondovce Vyhlídka na vraždu, i tady najdeme českou stopu. Stíhačka, kterou pilotuje Bond v úvodní scéně, není MiG, ale L-39 Phoenix, původem z Československa, tedy český název, tak jak jsme tady u nás zvyklí, normální Albatros. No a teď už píseň o tom, že zítřek nikdy neumře. Tohle je bondovka z 97. Tohle je Sheryl Crowe, Tomorrow Never Dies.
0: Nejlepší bondovky všech dob posloucháte.

počasí. Jaká předpověď je hlášená pro náš region na čtvrtek? Bude skoro jasno až polojasno, zejména na horách čekáme výjimečně dešťové přehánky. Nejvyšší teploty 26 až 31.

0: přinese mimo jiné taky déšť a bouřky.
1: Rychlé rande, rychlé jídlo, rychlé rádio. Konkurence vás možná zvládne otrávit dřív, než v autě dojedete na nákup. Protože je to pořád dokola, dokola a dokola.
2: To na rádiu Haná se lidi klidně i usadí. Ze všech soukromých rádií nás totiž posloucháte úplně nejdéle.
1: V průměru přes 3,5 hodiny denně.

0: dáme signál.
1: Hvězdy ví. Rádio Hana. Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, jste připravení řešit další úkoly. Býci, najděte si pár chvil jenom pro sebe. Blíženci, budete se divit, ale některé věci fungují i bez vás. Raci, s vámi dneska budou cloumat nejrůznější emoce. Lvi, udržujte svou mysl v pohotovosti. Pany, někdy jsou slova zbytečná, vaše činy mluví za všechno. Váhy, občas máte chuť trochu víc provokovat. Štíři, popřemýšlejte, co znamenají vaše sny. Střelci, umíte být rozumní a umíte taky zatnout zuby. Kozorozi, když máte vhodného parťáka, nebojte se jít do rizika. Vodnáři, některé události pro vás budou nesmírně důležité. A co my ryby, rozhodně nás potěší, že nejsme ty největší brzdy v okolí.
1: Hvězdy ví.
3: Rádio Hana.
1: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
3: Stojan Interiér, to je zasklívání balkónů, loďí, zimní zahrady, prosklené terasy a garážová vrata. Více na www.stojan.cz.
4: 30 rokov na scéně, No Name Auto Arena.
5: 30 rokov kapely No Name na scéně. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 Aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
6: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
7: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
8: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
7: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
9: Městy s náměš na Hané vás zve 21. června do amfiteátru na koncert. Od 17 hodin tu vystoupí Tomáš Kočko a Fleret. Spojení dvou legend moravské hudební scény slibuje jedinečný hudební zážitek. Nenechte si ujít tuto událost v náměšti na Hané 21. června v amfiteátru.
10: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června.

taneční show, food zónu a na více než 200 kapel v uzavřených ulicích města. V sobotu vás navíc čeká bohatý doprovodný program pro děti v Čechových sadech s festivalem

0: sportáček. Vstup na akci je zdarma. Více na www.olomouc.cz. Generálním partnerem letošního ročníku festivalu Olomouc Ožije je GEMO, významný hráč v oboru pozemního stavitelství, developer a investor. Akce se koná za podpory města Olomouce a Olomouckého kraje.
1: Rádio Hana. Nejlepší.

0: červnové novinky Rádia Haná.
1: Udělal to parádě, pojď synu!
0: Po 20 letech jsme zpátky na mistrovství světa ve fotbale.
2: A Rádio Haná bude u každé fotbalové emoce.
1: Je to gól!
0: Výsledky,
2: komentáře,
0: statistiky,
2: zajímavosti.
0: Červený je měsícem fotbalu
2: a taky Itálie.
0: Italské léto na Rádiu Haná, to jsou
2: největší italské megahity
0: a soutěže o ceny.
3: Ciao, bella.
0: Poslouchejte,
2: hrajte
0: a vyhrajte.
2: Navíc každé všední dopoledne u nás tiká stroj času.
0: Poslouchejte mezi 9 a 10.
2: Procházku pamětí.
0: Hádejte rok a vzpomínejte na události,
2: které tehdy hýbaly světem. Fotbalový šampionát.
0: Italské léto.
2: Procházka pamětí.
0: Tři velké důvody,
2: proč si Rádio Haná pustit ještě o něco hlasitěji.
0: Takové jsou červnové novinky Rádia Haná.
2: Posloucháte Rádio Haná.
4: Hezké ráno.

0: 5.58, to jsem z toho jelen. Zpívají nám jeleni na vlnách Rádia Hana.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Tam máme spolu. Nasídá se s námi Belinda Carlisle. Po 6. hodině Eva Farná.
2: Mám prostě od pámbička buky jako skřík.
0: Mega hit o milém seznámení s názvem Nice to meet you chybět taky nebude. Pokud se dnes slyšíme poprvé, rádi vás poznáváme a vítáme vás u Rádia Hana. Je 5.58.
3: Bude 6 hodin.
4: Hezké ráno.
3: Zprávy Rádia Hana.
5: Máme tu pro vás další zprávy. Zrekonstruovaná plocha u zastávek na autobusovém nádraží na Tržnici v Olomouci vykazuje vady v podobě hrbolků. Město proto nařídilo rychlou nápravu. Proběhne od 23. do 29. června. Po dobu oprav budou autobusy jezdit z náhradních zastávek.
3: Místní rádio, místní zprávy.
5: Nový spoj v regionu na letní prázdniny začne jezdit o sobotách přes Olomouc, Litovel a Uničov dálkový autobus, který přímo spojí Brno s Karlovou Studánkou. Bez přestupů tak můžeme na túru do Jeseníku nebo na Jižní Moravu. Věž zámku v Hranicích za září projde opravou za 15 milionů korun, která potrvá do konce roku. Od 1. července bude kvůli bezpečnosti až na výjimky uzavřen vstup do zámecké zahrady horními branami, píše o tom Report.cz. Plná elektronizace českých voleb si dá na čas. Dočkáme se jí až v roce 2028. Oddálení potvrdil Senát schválením nové volební novely. Ta má ale zároveň přinést praktická usnadnění pro nás voliče.
3: Sport.
5: Čeští fotbalisté se na mistrovství světa v Americe chystají na svůj druhý zápas ve skupině. Ze své základny u Dallasu se přesunuli do Atlanty, kde změří síly s výběrem Jihoafrické republiky. Zápas začne ve čtvrtek v 18 hodin našeho času.
3: Počasí.

0: postgame.
1: Omega Centrum Olomouc nabízí jen do konce srpna letní akci 12 plus 1. K novému ročnímu členství jeden měsíc zdarma. Jdi na omegasport.cz.
2: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady. Pokud budeme projíždět Olomoucí, nezapomeneme na úplnou uzavírku ulice Menšíkova. Kvůli budování přípojky tudy neprojíždí.

0: zrychlením počítáme taky na té jedničce na trase Lipník Hranice na 301. až 312. kilometru. Kvůli práci na silnici je tu vozovka zúžená na dva jízdní pruhy. Příjemnou cestu vám přejeme za celý náš rádiový tým.
1: Rádio Hana.

0: Někdo vstával ve 3 ráno, další ve 4, někdo v 5 a někdo před 10 minutami, ale určitě se najdou i ti, co se v posteli válí ještě i právě v tuto chvíli. My jsme tady pro vás všechny, pro pilné včelky, co už makají, a také pro ty, kteří nemají kam spěchat a třeba takhle ve čtvrtek ráno relaxují. Společnost vám dělá Radio Hana, ranní topka. Je 18. června, po 6:45 budeme chystat piknikové koše a teď hrajeme Bee Gees. Užijte si celé ráno s námi.
1: Radio Hana.

0: Bonjour, Olomouc! Zvu vás na malý výlet do Paříže a přitom nemusíte opustit své město. 14. října v kině Metropol oživíme v mém projektu světové šanzóny legendy, jako jsou Jacques Brel, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Hanna Hegerová a tak dál a tak dál. Bude to večer plný vášně, elegance a živého jazzu. Jmenuji se Renata Dressler a už teď se nemůžu dočkat té jedinečné olomoucké atmosféry. Takže na viděnou.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
2: Rádio Hana.
3: Ráno je to.
4: Mám prostě

0: Náda spolu rozehráváme nový den, společnost nám dělá také Eva Farná, za chvíli pro vás nejlepší hudební výběr od Michaela Kretu a také bude Rock and Bone Man. No a zápas pravdy dneska ve skupině na mistrovství světa rozehrají naši fotbalisté. S Jihoafrickou republikou musí bodovat, hraje se od 18 hodin našeho času v americké Atlantě. Tam má být dneska pod mrakem s teplotami do 28 stupňů Celsia. Tady u nás čekáme na Moravě polojasno, teploty taky kolem 28. Více o počasí a také o dopravě Rádia Hana ještě před 6:30 a teď 6:16 pro vás výběr z dnešního kalendária.
1: Rádio Hana, kalendárium.
0: Je čtvrtek 18. června a narozeniny slaví třeba Sir Paul McCartney, hudební legenda, kterou netřeba představovat. Slaví i Lou Fanánek Hagen z kapely Tři sestry, ten má kulatou 60. Gratulace k svátku přijímá každý Míla, Milánek, Milda, jednoduše Milan. Chlapi, všechno nejlepší. A co nejdřív si naplánujte piknik, protože právě na dnešek připadá Mezinárodní den pikniku. Ať je dnešek pohodový jako nejlepší letní piknik s vašimi blízkými, přeje vaše nejbližší rádio.
1: Rádio Hana, kalendárium. Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je Procházka pamětí. Každé všední dopoledne po 9. Jedině na Rádiu Hana.

0: Přijďte si nazbírat ty nejsladší jahody. Do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.
1: Zveme všechny žáky, absolventy a příznivce na oslavu 75. výročí Střední pedagogické školy v Přerově. Hudební festival Masters odstartuje v areálu školy ve středu 24. června od 8.30. Přijďte si užít skvělou hudbu a setkání po letech.
2: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
3: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
2: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
3: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
2: Jsme tu pro vás již 20 let.
3: Jezírka Banat.cz.

0: třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: HASPO 2026. 20. června od 10 hodin ve sportovním areálu Bochoř. Čeká vás bohatý program po celý den. Ukázky letecké techniky, bezpilotní prostředky armády České republiky, letecká akrobacie, vírníky, hasiči a mnoho dalšího. HASPO 2026. 20. června, Bochoř.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším, Tatart nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
4: Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
3: To je mazec.
2: Tatart, opravdový elektrospecialista.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
6: Artbeat.cz. Festival, který v Olomouci ještě nebyl. Industriální prostor BOV. Sochy Honzy Dostála. Světla a do toho pořádný rokovej nářez z horký žeslíže. Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna, delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host, horký žeslíže. Artbeat, 18. června, industriální prostor BOV na ulici Gmrazírna v Olomouci. www.artbeat.cz.
7: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz.
8: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
9: Rádio Hana.
10: Nejlepší hudební.

0: postele nás vynahání také malý samuraj. Michael Cretu pro vás v 6 hodin 27 minut. Vstává s vámi Rádio Haná. Krásné čtvrteční ráno, 18. červen, přátelé. Máme pro vás malý ranní kvíz. Už jste někdy někde viděli, slyšeli tohle?
1: Voláte špatku, voláte špatku.

0: ti to nevadí, už od školky seš Andyho miláček.
1: Tipnete si takhle na rádiu Hana dnes ráno, z jakého oblíbeného animáku jsou tyhle ty ukázky? Napovědá, je to animovaná legenda, jejíž první díl vyšel v polovině 90. a její páté pokračování bude od dneška bavit další generaci dětí v kinech. My si všechno prozradíme, vysvětlíme i nalákáme už po půl sedmé na rádiu Hana. A předtím v 6.27 další infovárka ranní dopravy a

0: Maxima 26 až 29, bude teplo. Doprava. Hezké čtvrteční ráno, víme, jak se jezdí tady opravy v Olomouci. Pozor na křižovatce Dobrovského a Dlouhé ulice, na úrovni Letňáku je mírně zúžená vozovka. V Hanácké metropoli se brzy promění křižovatka Pražské a Erenburgovy ulice. Od příštího týdne, od pondělka 22. se tady začnou stavět nové přechody pro chodce a také semafory, což oceníme zejména při odbočování z Erenburgovy ulice na Pražskou. V silném provozu to tady vždycky trvá šíleně dlouho. Jinak hlavní moravské tahy mezi městy i podál jsou právě teď ve čtvrtek ráno průjezdné bez vážných nehod. Kdyby se to změnilo, dáme vědět.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
3: Posloucháte Rádio Hana.

0: Zpěvačka Anaka, nebo také informace Clean Bandit se svým Rodo B. Ti všichni vám bez nároku na honorář zaspívají na vlnách Rádia Haná už za chvíli. Dobré ráno přejeme. Po 6:45 spolu v ranní topce zapřemýšlíme nad tím, co by podle vás měl být v životě úplně zdarma. A teď 6:55 se přesouváme do moravských kinosálů, protože je čtvrtek, den filmových premiér. A na své si dneska přijdou děti, dospěláci i fandové hudby.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
0: Dobře to víme a všímáme si toho. Nových filmů je v moravských kinech tolik, že z toho jeden může být zmatený. A proto jsou tady naši filmoví rádioví experti, kteří filmové novinky představují a popisují. Výběr tohoto týdne přináší Honza Tománek z kina Metropol Olomouc. Ahoj, na co zajít?
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. Dnes začneme jedním návratem do historie příběh hraček.
3: Vidlíku, bereš si Karen Beverly za milovanou manželku?
2: Po 7 letech se vrací tato série s 5. dílem. Tentokrát se Woody, Buzz Rakeťák, Jesse Vidlík vrací do dětského pokoje, který už dávno není jen o fantazii a klasických hrách. Zjišťují totiž, že do jejich života vstupuje moderní technologie, a to chytrý tablet ve tvaru žáby, přezdívaný Žabletka. A s ní také i zcela nové pořádky.
4: Už zase.
2: Pokračovat budeme novým českým komediálním hororem s názvem Tahle partie dead režiséra Adama Kůse.
5: Proč tady cítím trávu?
2: Film je o čtveřici přátel, kteří se vydávají na halloweenskou party a netuší, že právě jim začíná noc plná šílenství a chaosu. Řetěz z hádek, trapasů a špatných rozhodnutí se rychle vymkne kontrole a vyústí v absurdní a ujeté situace se zombí, policisty, frustrovanými herci z romantických komedií a dalšími.
5: To je Vláďa Polívka.
6: On hrál ženy v rozletu a taky ženy v letu.
5: Polívka!
2: No a do třetice zahrajeme na kytarovou notu, protože do kin přichází životopisný dokument Michal Pavlíček Rocker verze 7.0, který je natočen k letošním 70. letům legendárního kytaristy, hlavně známého z kapely Pražský výběr, a to Michala.

0: tolik radosti, ale i bolesti.
1: Kamera zachycuje Michala na sérii koncertů krátce po tom, co se vypořádával s operací pohybového aparátu a staví se znovu na pódium. Takže sledujeme, kolik to úsilí stojí, aby svému publiku předvedl Pavlíčka tak, jako ho znají.
2: Ale víš, že tohle se procházíme 45 lety našeho života. No.
3: Nové Toy Story, příběh hraček se žabletkou, také český komediální horor Tahle party je dead, nebo životopisní dokument o Michalovi Pavlíčkovi. Jsou filmové novinky v moravských kinech. Za info díky našemu filmovému expertovi Honzovi Tománkovi z kina Metropol Olomouc.
1: Díky Lukáši, přeji tobě a i posluchačům příjemné filmové léto.
4: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Přijďte ochutnat a nakoupit vonavé, sladké a šťavnaté čerstvé ovoce přímo od drobných farmářů z Ugandy, Indonésie a dalších exotických zemí. Už tuto sobotu na výstavišti Flora od 9 do 15 hodin. Vstup i ochutnávka zdarma. Africké trhy už tuto sobotu na výstavišti Flora v pavilonu A.
8: Party, nemáme čas, musíme zpátky do minulosti, jinak Olpran ztratí svou budoucnost.
9: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
8: Na elektrokolech a kolech od Olpranu, dojedi s nimi kamkoliv.
9: Skvělý nápad, už to vidím, elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
8: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
10: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
11: Folklorní spolek Hanák Troubky vás zve na akci Slunovrat 20. června od 16 hodin v areálu za kulturním domem v Troubkách. Den plný lidové hudby, tance i dobrého jídla. Vystoupí Jiří Pavlica a Hradišťan a další folklorní soubory. Vstupenky v síti Ticketmaster. Info na hanaktroubky.cz.
12: V ADP Sanko věříme, že stáří má být spokojené a důstojné. Kombinace moderní medicíny a lidského přístupu pomáhá našim pacientům najít novou životní sílu. Jsme tu pro vás i vaše blízké. Najdete nás na adpsanco.cz.
13: V sobotu se na zámku v Tovačově uskuteční oblíbené večerní prohlídky s divadlem. Ponoříme se do napínavého příběhu o tajné operaci, odvaze a morálních dilematech. Tak si nezapomeňte zarezervovat své místo na večerních prohlídkách. A uvidíme se už tuto sobotu na zámku v Tovačově.
14: Co se tady děje?
15: Co se chystá?
16: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců.

0: 100 kilometrů.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď super hybrid za cenu spalováku.
0: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: Obec Velké Losiny zve od pátku až do neděle na velkolosinské svatojánské slavnosti. A bavit se budou úplně všichni. V pátek zahraje Adam Mišík, Tubla Tanka a v sobotu Kristián Šebek. Připraven je jarmark, spousta hudby a zábavy. A to je začátek. Nenechte si ujít velkolosinské svatojánské slavnosti.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Už 150 let sklízíme úspěch a sázíme budoucnost. Slavte s námi i vy. Už tuto sobotu vás zveme na rodinný den do areálu Střední zemědělské a zahradnické školy v Olomouci. Čeká vás divadlo Tramtárie, kapela Ztracené ráj, floristická show a mnoho dalšího. Stavte se v sobotu za námi.
5: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
6: Rádio Hana.
7: Nejlepší hudební výběr.

0: Ariem nebo Eva Max, to jsou pro vás další hudební bonusy čtvrtečního rána na vlnách Radia Hana. Je 6 hodin a 49 minut. Začínáme spolu další teplý červnový den. Má být skoro jasno nebo polojasno, teploty kolem 28 stupňů Celsia. Kdo bude venku, užije si solárko gratis. A na Facebooku Radia Hana se vás dneska ptáme na další top otázku. Co by podle vás mělo být v životě úplně zdarma? Píše Radka, která má jasno, zdarma musí být pořádný smích od srdce, potěší vás i okolí. Míša, která pracuje na zubní klinice, by hlasovala pro zubaře. Údajně jsme národ bez zubích a ceny za ošetření rapidně rostou, takže podle Míše by měl být zubař zdarma. A Milan na to pohlíží filozoficky. Zdarma máme sami sebe a je jenom na nás, co s tím uděláme a jak s tím naložíme. No jasně, souhlas, ty nejlepší věci jsou zdarma. Slunce, čerstvý vzduch, úsměv na rtech a taky Radio Hana v uších. To nej, čtvrtečního rána, nestojí ani korunu.
1: Radio Hana.

Tom Gregory, jeho wreck ve vysílání Rádia Hana v 6 hodin 56 minut. Tohle je další důkaz, že ranní energie máme dost pro všechny. Kroměříž bude zelenější, více informací ve zprávách Rádia Hana před 7 hodinou. No a Hana po 7 bude hlasitější. Hit za hit.

0: Tohle je náš společný čtvrteční ranní soundtrack na vlnách Rádia Haná pro vaše hezké vstávání. Nové zprávy, Tomáš Gottwald.
1: Bude 7 hodin.
2: Hezké ráno.
1: Zprávy Rádia Haná.
3: Vítejte u zpráv, je čtvrtek 18. června. Nový odpočinkový kout najdeme na Olomouckém horním náměstí u lékárny. Poskytuje stín a možnost posezení v horkých letních dnech. Město teď zjišťuje, jak se novinka líbí. Podrobnosti najdeme na webu olomouc.eu. Policie vyšetřuje řidiče Přerovské městské hromadné dopravy, který koncem března havaroval v místní části Žeravice s téměř 3 promile alkoholu v dechu. Oznámila, že řidič nově čelí obvinění z ohrožení pod vlivem návykové látky. Za tento hazard mu nyní hrozí trest odnětí svobody v rozmezí 6 měsíců až 3 let. Nová zeleň v Kroměříži. Město promění přes 4 hektary zemědělské půdy v lokalitě Přední pastviska na nové biocentrum. Projekt zahrnuje zatravnění a výsadbu téměř 800 stromů a stovek keřů. Cílem je podpořit biodiverzitu a zadržování vody v místě. Práce začnou v srpnu a potrvají do poloviny listopadu. Připravte se na pořádné horko, protože na Evropu se žene vlna veder ze Sahary, která na jihu Evropy přinese až 40 stupňů ve stínu. Extrémní počasí nemine ani Česko, kam vysoké teploty dorazí už dnes. Podle meteorologů se u nás dočkáme veder, při kterých rtuť teploměru vyskočí vysoko přes 30 stupňů. Sport. České volejbalistky pokračují v lize národů turnajem na Filipínách. Po úvodní porážce 0-3 na sety s Itálií se dnes od 10 hodin postaví výběru Spojených států. Čeká nás náročný zápas proti světové špičce.
1: Počasí.
0: Dochází vám deodoranty a antiperspiranty, skočte pro ně do drogérky, budou se hodit, víme jak bude, dnes skoro jasno anebo polojasno, teplotní maxima 26 až 29, zítra jasno anebo skoro jasno, 30 stupňů, páteční pocitová teplota může být i jako 35, v sobotu se budeme připékat při 34 stupních, nejdřív slunečno, odpoledne více oblačnosti, v neděli 30 stupňů, oblačno a možné bouřky.
4: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
1: Doprava.
0: Hezké čtvrteční ráno, víme, jak se jezdí tady opravy v Olomouci. Pozor na křižovatce Dobrovského a Dlouhé ulice, na úrovni Letňáku je mírně zúžená vozovka. V Hanácké metropoli se brzy promění křižovatka v Pražské a Eremburgovy ulice. Od příštího týdne, od pondělka 22. se tady začnou stavět nové přechody pro chodce a také semafory, což oceníme zejména při odbočování z Eremburgovy ulice na Pražskou. V silném provozu to tady vždycky trvá šíleně dlouho. Jinak hlavní moravské tahy mezi městy i podál jsou právě teď ve čtvrtek ráno průjezdné bez vážných nehod. Kdyby se to změnilo, dáme vědět.
1: Rádio Haná.

Depešáky na vlnách Rádia Hana. Po 7. hodině hrajeme maminkám na mateřské, také třeba dovolenkářům, zaměstnancům, živnostníkům nebo všem, kteří práci hledají. Ve čtvrtek 18. června jste si našli rádio, které vysílá naprosto pro všechny. Jsme Hana. Meteorologové dneska hlásí vysokou pravděpodobnost spotřeby zmrzliny. Čekáme teploty kolem 28 stupňů a polojasno.

0: se pak nestalo tohle.
1: Šéfe, máte na mě chvilku?
2: No ano, Nedunko, co pak se děje?
1: No, mám pro vás jednu dobrou a jednu špatnou zprávu.
2: Tak nejdřív tu dobrou.
1: Tak ta dobrá zpráva je, že nejste neplodnej.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již šestý ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Tady je Rádio Haná. Hezké ráno.

0: Jsme připraveni se na vás celý den usmívat, hrát vaše milované hity a hledat nejzajímavější info z Moravy i ze světa. To vám slibuje celá vaše moravská rádiová parta. A jestli přesně ve 7:45 stojíte u skříně a přemýšlíte, tak se škrábete na hlavě, co dneska na sobě, co si obléct. Vyřešit to třeba můžou kraťasy, sukně nebo nějaké letní šaty, bude skvěle. Na nebi pár mraků, teploty kolem 28 stupňů Celsia. Dobré ráno s rádiem Hra, bylo 7:45, za chvilku pro vás Kim Appleby nebo Ševuzí. A teď odhalujeme 18. červnové horoskopy.
1: Hvězdy ví. Rádio Hana. Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, jste připravení řešit další úkoly. Býci, najděte si pár chvil jenom pro sebe. Blíženci, budete se divit, ale některé věci fungují i bez vás. Raci, s vámi dneska budou cloumat nejrůznější emoce. Lvi, udržujte svou mysl v pohotovosti. Pany, někdy jsou slova zbytečná, vaše činy mluví za všechno. Váhy, občas máte chuť trochu víc provokovat. Štíři, popřemýšlejte, co znamenají vaše sny. Střelci, umíte být rozumní a umíte taky zatnout zuby. Kozorozi, když máte vhodného parťáka, nebojte se jít do rizika. Vodnáři, některé události pro vás budou nesmírně důležité. A co my ryby, rozhodně nás potěší, že nejsme ty největší brzdy v okolí.
1: Hvězdy ví. Rádio Hana. Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
3: Vše pro vaši

0: 23. června. Kaufland.
1: A je to tady a teď. Restaurant Route 66 pro všechny motorkáře, cyklisty i pěší. Prožijete skvělý gurmánský zážitek z bohaté české a americké kuchyně. Restaurant Route 66 v Čechách u Přerova 47. Výpadovka na Bystřici pod Hostýnem. Stop na Route 66.
2: Udělejte s námi Prostějov bezpečnějším místem pro všechny. Prostějov vyhlašuje výběrové řízení na strážníka městské policie. Máte spravedlnost v krvi, k tomu maturitu, řidičák, umíte to s počítačem a jste v kondici. Staňte se strážníkem městské policie Prostějov. Více na Prostějov.eu. Prostě bezpečně.
3: Rychlá kola a silné motory v Šantovce. To je největší sraz supersportovních a luxusních automobilů na Moravě. Super Ride Car Fest. Tuto sobotu si nenech ujít výstavu sportovních, supersportovních a luxusních vozů, offroadových i závodních bugin. A klidně se i projeď.

mobilem? Zapůjčte si jeden z našich elektrických modelů Škoda Enyaq nebo Škoda Elroq a vyzkoušejte si je na víkend, týden nebo klidně 14 dní. Škoda Explore. Vaše cesta k elektromobilu.

0: 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Hledáte pro děti smysluplný program na léto? Příměstské tábory v pevnosti Poznání.

0: zahradě. Přihlaste své děti ještě dnes na tábory pevnosti poznání Olomouc.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
2: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla. t-motor.cz.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: Dobré ráno, nahané.

to sami slyšíte, dobré ráno, další perličkou čtvrtečního ranního playlistu Rádia Hanáje, Collins, Obináči Bueze, Američan, který minulý měsíc oslavil 31. narozky. Celý svět ho zná pod pseudonym Shebuzi. No a tahleta přezdívka vznikla víceméně náhodou, když spolužáci ve škole tak nějak komolili jeho příjmení Shebuze, Shebuze, Shebuzi, no a tak vznikl pseudonym Shebuzi. Už to víme. A jeho bar song pro vás nahane v 7 hodin a 27 minut. Naprosto úžasná pohodička ve čtvrtek 18. června. Představte si fotbalový stadion, do kterého se vleze 6x více fanoušků než na olomoucký Andrák, nebo 12x více fanoušků než na zlínskou Letnou. Právě v takovém stadionovém fotbalovém kolosu dnes nastoupí čeští fotbalisté proti Jihoafrické republice na mistrovství.

0: Na Olomoucku, na Vyškovsku, na Boskovicku, na Šumpersku nebo v okolí Valmezu jsou ranní teploty mezi 15 a 17 stupni Celsia. Přes den to vypadá na skoro jasno anebo polojasno. A teploty 26 až 29 bude teplo.
1: Doprava.
0: Blesková ranní doprava z Olomouce, ze Šumperska, také z D46 mezi Bělotínem a Novým Jičínem. Pro vás právě teď v Olomouci silný ranní provoz dle předpokladů a klasického ranního normálního stavu. Teď na Lipenské, Chvalkovické, také na třídě kosmonautů. Policie je v Šumperku na Uničovské u Benátek a silničáři pracují a mírně omezují provoz na D46 mezi Bělotínem a Novým Jičínem. Pozor za polomí kolem 7. a taky 3. kilometru.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
3: Rádio Hana.
1: Nejlepší hudební.

0: Necháváme si procházet hlavou Mňagu až Djorb, za chvilku se necháme projít ušima taky na Kurta Nielsna nebo Ricka Astleyho v ranní topce Rádia Hana. No a teď doufám, 5 minut po 7:30 ráno, že dneska v podvečer našeho času se na fotbalovém hřišti nebudou procházet naši reprezentanti, že budou pořádně makat.
1: Mistrovství světa ve fotbale Infoservice.
0: Představte si fotbalový stadion, do kterého se vleze 6x více fanoušků než na olomoucký Andrák, anebo 12x víc než na zlínskou Letnou. Právě v takovém kolosu dnes nastoupí čeští fotbalisté proti Jihoafrické republice. Arena v americké Atlantě stála v přepočtu přes 35 miliard korun. Před stadionem stojí největší volně stojící socha ptáka na světě. Obří ocelový sokol s rozpětím křídel přes 21 metrů a pod střechou visí jedna z největších sportovních obrazovek planety, takzvaný Halo Board. Dlouhý přes 330 metrů. A přímo na stadionu je i naše fotbalová legenda Karel Poborský.
2: Plný masakr, když sem přijdete, tak vám spadne brada, protože něco podobného v Evropě vůbec jsem nikde neviděl ani na fotkách, natož naživo. Těšíme se na to, bude to obrovský zážitek, strašně důležitý zápas samozřejmě pro naše kluky. Věříme, doufáme, budeme fandit, buďte od toho s námi.
0: Budeme fandit. Šasko versus Jihoafrická republika dnes od 18 hodin. Vyhrajeme?
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
3: Jsou s osobními vozy Opel jejich majitelé spokojeni?
4: Já.
3: Protože jsou spolehlivé?
4: Já, natürlich.
3: A se zárukou na 5 let zdarma?
4: Já, sicher.
3: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si osobní vůz Astra, Moka nebo Frontera. Nyní v akční nabídce Umoto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
1: Rádio Hana.
5: Jsme online na radiohana.cz.
6: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
10: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
11: Nyní na úplně vše doprava zdarma. Až k vám domů. Svět spánku CZ.
12: Skvělá atmosféra i tratě pro všechny generace chystá už 6. ročník Dubanské desítky. Ford Ran má mezi vyznavači běhání své místo. Pohodové tratě pro nejmenší, ale i náročné trasy pro běžce. Jdi na web 4D Run a registruj se. Dubanská desítka v neděli 13. září v Dubanech u Prostějova.
13: To snad ne, já se na to vysp***u. A Kuťka je zase fuč.
14: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka ti najde a navíc pohlídá její výkon.
13: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
14: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig.
13: Víš co,
14: mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
15: Mé chuti lahodí jen skrbenské jahodí. Tisíce jahod, které si ve Skrbeni sami pozbíráte a s přáteli vychutnáte. Více na jahodyolomouc.cz.
16: Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
17: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
18: Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůně čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny CZ.
19: Toužíte po bílých zubech? Trápí vás zubní kámen? Jsme tu pro vás. Centrum dentální hygieny Gumcare v Olomouci. Kde bělíme zuby? V Olomouci na ulici Palackého pod magistrátem v budově na Miro. Svítíme modře. Gumcare.cz.
20: tady, dobrý den.
21: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
20: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
21: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
20: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
21: To ono je to pravda.
22: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce června i pro Olomoucko a Jesenicko.
23: Zavratné megaslevy!
24: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.
25: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
26: Posloucháte Rádio Hana.

Někdo vstával ve 3 ráno, další o 3:30, někdo v 5, někdo třeba před 16:15 a určitě se najdou i ti, co se v posteli válí ještě teď a je to v pořádku. Jsme tady pro vás všechny, pro ty pilné včelky, co už od rána, od brzkého rána makají a také pro ty, kteří mají dneska volno, pohodičku, relaxují a nikam nespěcháte. Společnost vám dělá Rádio Hana, je čtvrtek 18. červen, my se dneska moc těšíme na fotbal, mistrovství světa Česko versus Jihoafrická republika od 18 hodin. Hrajeme také všem milovníkům procházek, nové místo k procházce. Je v Hranicích. Poslali jsme právě tam naše kolegy, aby zjistili více podrobnosti už za chvilku ve zprávách. Před osmou.

0: Circle X, Sweta La La La La Long, 7 hodin na 55 minut, dobré ráno, v autorádiu, v rádiu na poličce, také v online aplikaci na mobilu, posloucháte Rádio Hana, jsme vaši, dobře se známe, další čtvrteční hity pro vás po kapsách máme.
1: Hit za hitem, hit za hitem.

0: Krásný, bezvadný den vám všem. Free from desire, na to se taky moc těšíme. Teď zprávy.
1: Bude 8 hodin.
2: Hezké ráno.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Jdeme na další zprávy. Je čtvrtek 18. června. Nová unikátní interaktivní výstava s názvem Pilíře civilizace se otevírá dnes ve Vlastivědném muzeu v Olomouci. Zábavnou formou tu zjistíme, jak vznikala města nebo písmo a vyzkoušíme si třeba práci dávných obchodníků či stavitelů chrámů. Nové místo k procházkám v Hranicích. Hotová je první etapa revitalizace nábřeží v Kropáčově ulici. Slavnostní předání moderního veřejného prostoru začne s doprovodným programem zítra od 10 hodin. Věděli jste, že téměř polovina lidí v České republice má osobní zkušenost s nevěrou. Ukazují to aktuální výsledky velké ankety deníku s názvem Jak milují Češi. Lidé se nejčastěji shodují, že nevěra znamená pravidelný pohlavní styk s někým jiným než s partnerem.
1: Sport.
3: Fotbalová Sigma Olomouc oficiálně potvrdila odchod svého odchovance. 27-letý levý obránce Jiří Sláma opouští Hanou a bude nově oblékat dres prvoligového Jablonce.
1: Počasí.
0: Pokud už vám nezbývají peníze na solárko, dneska ho budete mít gratis. Víme, jak bude, teplotní maxima 26 až 29, čtvrtek skoro jasný anebo polojasný. Zítřejší teploty kolem 30, pocitová teplota může být jako 35, pátek jasný anebo skoro jasný. V sobotu nejdřív slunečno, odpoledne pak více oblačnosti, denní teploty kolem 34 stupňů Celsia, v neděli oblačno, možné bouřky a na teploměru zhruba 30.
4: Omega Centrum Olomouc nabízí jen do konce srpna letní akci 12+1. K novému ročnímu členství jeden měsíc zdarma. Jdi na omegasport.cz.
1: Doprava.
0: Blesková ranní doprava z Olomouce, ze Šumperska, také z D46 mezi Bělotínem a Novým Jičínem. Pro vás právě teď v Olomouci silný ranní provoz dle předpokladů a klasického ranního normálního stavu. Teď na Lipenské, Chvalkovické, také na třídě kosmonautů. Policie je v Šumperku na Uničovské u Benátek a silničáři pracují a mírně omezují provoz na D46 mezi Bělotínem a Novým Jičínem. Pozor za polomí kolem 7. a také 3. kilometru.
1: Rádio Hana.

0: Guy Arthur a také Dua Lipa, to jsou pro vás další hudební bonusy čtvrtečního rána na vlnách a Rádia Hana. Dobré ráno, 8 hodin, 5 a půl minuty, začínáme spolu další teplý červnový den. Má být skoro jasno anebo polojasno, teploty kolem 28, kdo bude venku, užije si solárko gratis. A na Facebooku Rádia Hana se vás dneska ptáme na další top otázku. Co by podle vás mělo být v životě úplně zdarma? Píše Radka, ta má jasno, zdarma musí být pořádný smích od srdce, to potěší vás i okolí. Míša, která pracuje na zubní klinice, by hlasovala pro zubaře, ten by měl být zdarma. Údajně, když se na to tak dívá v té ordinaci, tak jsme národ bez zubích. A Milan na to pohlíží filozoficky. Zdarma máme sami sebe a je jenom na nás, co s tím uděláme, jak s tím naložíme. Je to vlastně pravda, přátelé. Když se nad tím zaměříme, když se nad tím zamyslíme, takhle ve čtvrtek ráno, ty nejlepší věci jsou zdarma. Slunce, čerstvý vzduch, ústě v nartech a Rádio Hana v uších. Ano, to nejčtvrtečního rána nestojí ani korunu.
1: Rádio Hana.

0: Bonjour, Olomouc! Zvu vás na malý výlet do Paříže a přitom nemusíte opustit své město. 14. října v kině Metropol oživíme v mém projektu světové šanzóny legendy, jako jsou Jacques Brel, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Hanna Hegerová a tak dál a tak dál. Bude to večer plný vášně, elegance a živého jazzu. Jmenuji se Renata Dressler a už teď se nemůžu dočkat té jedinečné olomoucké atmosféry. Takže na viděnou.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
0: Ráno je top.
1: Rádio Hana.

0: break my heart.
1: Tohle je Dua Lipa na Hané, spolu rozehráváme nový den. Zápas pravdy dnes ve skupině na mistrovství světa rozehrají i naši fotbalisté s Jihoafrickou republikou. Musí bodovat. Hraje se od 18 hodin našeho času v americké Atlantě. Konkrétně tam má být dneska pod mrakem, teploty kolem 28 stupňů Celsia. My taky na Moravě naměříme něco kolem 27-28 stupňů. Dneska tady u nás čekáme skoro jasno anebo polojasno. Více o počasí taky o dopravě Rádia Hana ještě před 8:30. A teď 8:14, výběr z dnešního kalendáře.
2: Rádio Hana, kalendárium.
1: Je čtvrtek 18. června a narozeniny slaví třeba Sir Paul McCartney, hudební legenda, kterou netřeba představovat. Slaví i Lufanánek Hagen z kapely Tři sestry, ten má kulatou 60. Gratulace k svátku přijímá každý Míla, Milánek, Milda, jednoduše Milan. Chlapi, všechno nejlepší. A co nejdřív si naplánujte piknik, protože právě na dnešek připadá Mezinárodní den pikniku. Ať je dnešek pohodový jako nejlepší letní piknik s vašimi blízkými, přeje vaše nejbližší rádio.
2: Rádio Hana, kalendárium.
3: Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je Procházka pamětí.
2: Každé všední dopoledne po deváté.
3: Jedině na Rádiu Hana.
2: Ruky, expresní sklad v Šumperku u Sefran.cz. To jsou střechy bez čekání. Nejrychlejší cesta ke střešním materiálům. Doprava do domu. www.sefran.cz. Rádio Hana.cz, kde vysíláme, co právě hraje i novinky ze zákulisí. www.radiohana.cz.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Lintel Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
5: Objevte kouzlo Hanáckého Prostějova. Navštivte historickou radnici, zámek i parky. Zažijte léto plné kultury. Město Prostějov. Místo, kde to žije.
6: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje.
7: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
8: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
9: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
10: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný

0: Vodafone.cz. Vodafone.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším, Tatart nákupy?
3: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
5: Využijte je k pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
4: To je mazec.
3: Tatart, opravdový elektrospecialista.
6: Hranické slavnosti, den první. V pátek 19. června se připravte na skvělý zážitek plný hudby a energie. Hity nejen z muzikálu Kleopatra vám zaspívají Monika Absolonová, Bára Basiková a Ilona Čáková. Areál u letního kina 19. června v Hranicích. Více na kulturahranice.cz.
7: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
8: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
9: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
10: Artbeat.cz. Festival, který v Olomouci ještě nebyl. Industriální prostor BOV. Sochy Honzy Dostála. Světla a do toho pořádný rokovej nářez z horký žeslíže. Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna, delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host, horký žeslíže. Artbeat, 18. června, industriální prostor BOV na ulici Gmrazírna v Olomouci. www.artbeat.cz.
11: Tana oční klinika Olomouc. Oči jsou bránou do lidské duše. Dopřejme jim tu správnou péči. Lepší zrak pro kvalitní život. Tana oční klinika CZ.
12: Rádio Hana.
13: Nejlepší hudební výběr.
12: Nejlepší hudební výběr.

Teď hned, Krištofáci. Pro vás Richard Krajčo. Hned teď. Ano, Hana snídá, přátelé, s vámi. Přejeme krásné čtvrteční ráno, je 18. června. My pro vás máme takový malý ranní kvíz, dobře poslouchejte, pak se vás na něco zeptáme.

0: už od školky seš Andyho miláček.
1: Teďka to vypneme. Typnete si takhle na rádiu Hanás, jakého oblíbeného animáku jsou tyhle ty ukázky. Napovíme, že to je doslova už animovaná legenda. Jejíž první díl vyšel v 90. v polovině 90. a její páté pokračování bude ode dneška bavit i naše děti v moravských kinech. My se všechno prostě.

0: nebo polojasno. Doprava.
1: Tady je vaše silniční rádiová asistence. Víme, jak se jezdí tady v Olomouci, také na D46, anebo ve Zlíně. V Olomouci bacha na opravy na křižovatce Dobrovského a Dlouhé, na úrovni Letňáku mírně zúžená vozovka. Momentálně na Moravě fičíme bez vážných nehod a s policejními hlídkami. Chytají v Olomouci na Přerovské, u Holešova na D46 a také ve Zlíně na Březnické. Jeďte s námi a bez pokut.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
3: Rádio Hana.

0: velký hit dnešního rána z 80. Kamufláž Great Commandment. Vážíme si vaši důvěry, s vámi čtvrteční ranní Topka Rádia Hana, 8:45. Kolem 8:45 velké upozornění před tím, co by se vám dneska rozhodně nemělo stát v práci, nebojte, bude to zábava, ale ze všeho nejdřív mažeme do moravských kin, protože je čtvrtek, den filmových premiér a na své si dneska přijdou děti, dospěláci i fandové hudby.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
0: Dobře to víme a všímáme si toho. Nových filmů je v moravských kinech tolik, že z toho jeden může být zmatený. A proto jsou tady naši filmoví rádioví experti, kteří filmové novinky představují a popisují. Výběr tohoto týdne přináší Honza Tománek z kina Metropol Olomouc. Ahoj, na co zajít?
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. Dnes začneme jedním návratem do historie Příběh hraček.
3: Vidlíku, bereš si Karen Beverly za milovanou manželku?
2: Po 7 letech se vrací tato série s 5. dílem. Tentokrát se Woody Bazraketák Jesse Vidlík vrací do dětského pokoje, který už dávno není jen o fantazii a klasických hrách. Zjišťují totiž, že do jejich života vstupuje moderní technologie, a to chytrý tablet ve tvaru žáby, přezdívaný Žabletka. A s ní také i zcela nové pořádky. Pokračovat budeme novým českým komediálním hororem s názvem Tahle party je dead režiséra Adama Kůse.
4: Proč tady cítím trávu?
2: Film je o čtveřici přátel, kteří se vydávají na halloweenskou party a netuší, že právě jim začíná noc plná šílenství a chaosu. Řetěz z hádek, trapasů a špatných rozhodnutí se rychle vymkne kontrole a vyústí v absurdní a ujeté situace se zombí, policisty, frustrovanými herci z romantických komedií a dalšími.
4: To je Vláďa Polívka.
5: On hrál ženy v rozletu a taky ženy v letu.
2: No a do třetice zahrajeme na kytarovou notu, protože do kin přichází životopisný dokument Michal Pavlíček Rocker verze 7.0, který je natočen k 70. letům legendárního kytaristy, hlavně známého z kapely Pražský výběr, a to Michala Pavlíčka.
6: Ta Michalová kytara někdy šeptá, někdy křičí, někdy tě mlátí a někdy tě hladí. Je v ní tolik emocí a tolik radosti, ale i bolesti.
2: Kamera zachycuje Michala na sérii koncertů krátce po tom, co se vypořádával s operací pohybového aparátu, a staví se znovu na pódium. Takže sledujeme, kolik to úsilí stojí, aby svému publiku předvedl Pavlíčka tak, jako ho znají.
7: Ale víš, že tohle se procházíme 45 lety našeho života. No.
0: Nové Toy Story Příběh hraček se Žabletkou, také český komediální horor Tahle party je dead, nebo životopisný dokument o Michalovi Pavlíčkovi. Jsou filmové novinky v moravských kinech. Za info díky našemu filmovému expertovi Honzovi Tománkovi z kina Metropol Olomouc.
2: Díky, Lukáši, přeji tobě a i posluchačům příjemné filmové léto.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Pozor, pozor, Olšany u Prostějova ožijí hodovými slavnostmi. Čeká vás skvělá hudba, kolotoče i zábava pro celou rodinu. Hlavní hvězdou dne bude kapela Opět a Radeček. Dále vystoupí tým Revival z Nojmo, Ztracené ráj a Kverkus. Hodové slavnosti v Olšanech u Prostějova už tuto sobotu v areálu Sokola.
10: Krásná pleť není filtr. Je to zdravý glow, hydratace a péče na míru. Juicy Skin v Marble Clinic dodají pleti rozzářený a mladiství vzhled.
11: Olomouc

0: taneční show, food zónu a na více než 200 kapel v uzavřených ulicích města. V sobotu vás navíc čeká bohatý doprovodný program pro děti v Čechových sadech s festivalem Sportáček. Vstup na akci je zdarma. Více na www.olomoucžije.cz. Generálním partnerem letošního ročníku festivalu Olomouc ožije je GEMO, významný hráč v oboru pozemního stavitelství, developer a investor. Akce se koná za podpory města Olomouce a Olomouckého kraje.
1: Studio Pearl Design. Interiérové studio v Olomouci a v Praze plní vaše sny o bydlení na profesionální úrovni. www.pearl-design.cz.
2: V sobotu se na zámku v Tovačově uskuteční oblíbené večerní prohlídky s divadlem. Ponoříme se do napínavého příběhu o tajné operaci, odvaze a morálních dilematech. Tak si nezapomeňte zarezervovat své místo na večerních prohlídkách. A uvidíme se už tuto sobotu na zámku v Tovačově.
3: 30 rokov na scéně, Moment O2 Arena.
4: 30 rokov kapely No Name na scéne. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
5: FETMED. Komplexní gynekologie a genetika pod jednou střechou. Sme vaší oporou na cestě ke zdraví i mateřství. FETMED.cz.
6: HASPO 2026, 20. června od 10 hodin ve sportovním areálu Pochoř. Čeká vás bohatý program po celý den. Ukázky letecké techniky, bezpilotní prostředky armády České republiky, letecká akrobacie, vírníky, hasiči a mnoho dalšího. HASPO 2026, 20. června, Pochoř.
7: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
1: Ekokom.

0: oznámila a je každoročním zpestřením konce června. Evropský den hudby v Přerově. Více na Facebooku Kultura Přerov.
1: Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.

0: maminkám na mateřské, také třeba dovolenkářům, zaměstnancům, živnostníkům, brigádníkům, nebo všem, kteří práci třeba dneska hledají, možná jdete na nějaký pohovor, hodně štěstí. Ve čtvrtek 18. června jste si našli své věrné rádio Hana, které vysílá naprosto pro všechny. Meteorologové dneska hlásí vysokou pravděpodobnost spotřeby zmrzliny. Čekáme teploty kolem 28 stupňů, skoro jasno, anebo polojasno. Máme 4 minuty po 8:45, za chvilku další nové zprávy, potom 90ková procházka pamětí Rádia Hana. A jak jsme slíbili, pojďme se právě teď spolu bavit v práci. Si prosím vás, dejte pozor na všechny milé, provokativní kolegy i kolegyně, ať se vám hlavně nestane tohle.
1: Šéfe, máte na mě chvilku?
0: No ano, Nedunko, co pak se děje?
1: No, mám pro vás jednu dobrou a jednu špatnou zprávu.
0: Tak nejdřív tu dobrou.
1: Tak ta dobrá zpráva je, že nejste neplodnej.
2: Ráno je top. Rádio Hana.

0: Hoš, hoš, starosti.
1: Haš, haš, pusy, Kedels. I will survive. Pro vás na vlnách Rádia Hana 855 jsme připraveni se na vás celý den usmívat, hrát vaše milované hity, hledat nejzajímavější informace z Moravy i ze světa. To vám slibuje celá vaše moravská rádiová parta. My jsme pro vás dneska měli spoustu informací. Mezi 6. a 9. hodinou jsme v Ranní Topce představili stadion, na kterém dnes od 18 hodin našeho času odehrají naši fotbalisté svůj druhý zápas na mistrovství světa. Hrajeme proti JAR. Vysílal s námi proto i Karel Poborský. Poznali jsme věci, které by podle vás v životě měly být zdarma, o nich dál píšeme na Facebooku Rádia Hana. Naši filmoví experti představili čtvrteční filmové novinky v moravských kinech a taky jsme si řekli, že dneska bude teplo. Den na kraťasy, sukně taky na letní šaty a hlavně pořádné vedro bude o víkendu. Více o počasí rozhodně ve zprávách. A potom osvěžující hity.
2: Hit za hitem. Hit za hitem.
1: Procházce pamětí. Vezmeme vás na zmrzku a

0: Poslouchejte Procházku pamětí po zprávách pro vás.
1: Bude 9 hodin.
2: Hezké dopoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Pojďte si poslechnout, co pak se děje. Stavbaři v areálu fakultní nemocnice Olomouc dokončili hrubou stavbu ústředního pavilonu B, do které se pustili předloni. Osmipodlažní budova za 3,5 miliardy korun má být hotová v květnu 2028. Nemocnice do ní přestěhuje 4 kliniky. Omezení v zámecké zahradě v Hranicích. Radnice upozorňuje, že od pondělí do pátku příští týden tu dojde k údržbě zahradní lávky, proto bude uzavřena a bude tu možné chodit pouze po schodech. Nakupování na internetu v Česku čeká příjemná změna. Vracení zboží totiž brzy zvládneme jen na jedno kliknutí. Od zítra začíná v Evropské unii platit povinnost zavést takzvané odhlašovací tlačítko, které to umožní. Naše e-shopy ho ale kvůli zdržení v legislativě nabídnou o něco později. Cestování letadlem bude snazší. Evropské instituce se totiž dohodly na nových pravidlech. V základní ceně letenky už bude automaticky zahrnuto příruční zavazadlo a místo pro dítě po boku. Sport. Dvě české tenistky spojené s naším regionem se dnes předvedou v osmifinále na turnaji WTA v Berlíně. Olomoucká rodačka Karolína Muchová bude hrát po půl čtvrté odpoledne s Američankou Kýsovou a hvězda přerovského tenisu Linda Nosková už po 11. hodině s francouzskou Parijovou.
1: Rádio Hana.
2: S námi máte přehled i ve čtvrtek. Rychlé rande, rychlé jídlo, rychlé rádio. Konkurence vás možná zvládne otrávit dřív, než v autě dojedete na nákup. Protože je to pořád dokola, dokola a dokola.
1: To na rádiu Hana se lidi klidně i usadí. Ze všem

0: počasí.
1: Dochází vám deodoranty a antiperspiranty, skočte pro ně do drogérky, budou se hodit, víme jak bude, dnes skoro jasno anebo polojasno, teplotní maxima 26 až 29, zítra jasno anebo skoro jasno, 30 stupňů, páteční pocitová teplota může být i jako 35. V sobotu se budeme připékat při 34 stupních, nejdřív slunečno, odpoledne více oblačnosti, v neděli 30 stupňů, oblačno a možné bouřky.
2: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
0: Doprava.
1: Tady je vaše silniční rádiová asistence. Víme, jak se jezdí tady v Olomouci, také na D46, anebo ve Zlíně v Olomouci. Bacha na opravy na křižovatce Dobrovského a Dlouhé na úrovni Letňáku mírně zúžená vozovka. Momentálně na Moravě fičíme bez vážných nehod a s policejními hlídkami. Chytají v Olomouci na Přerovské, u Holešova na D46 a také ve Zlíně na Březnické. Jeďte s námi a bez pokut.
0: Rádio Hana.

0: Ahoj, dobrý den, hezké dopoledne, na Hané patří všechno všem. Tohle je důkaz, Haná patří vám, hodina mezi 9. a 10. patří každý přední den procházce pamětí. A procházka pamětí patří vašim nejlepším vzpomínkám. A vzpomínky patří na Hanou. Ano, vzpomínky dneska budeme oprašovat, budeme je oživovat, budeme typovat rok, do kterého se vracíme.
1: Rádio Haná.
2: Procházka pamětí.
0: Oslavíme narozeniny fanánka, se třemi sestrami potvrdíme, že život je takovej a jiný nebude. No a teď 7 minut po 9. Náš moravský éter patří kapele Texas. Ta zpívá o nevydařeném vztahu, ze kterého se člověk jednoduše musí oklepat a jít dál. A když tohle začne hrát, tak má z toho člověk skoro až husí kůži. Dobře, jdeme na to. Volume doprava. Rádio Haná, Texas. I don't want a lover.
2: Rádio Haná, procházka pamětí.
1: Hrajeme songy z

0: své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Rádio Hana.
2: Procházka paměti.

0: Vy, Radio Hana a do detailu vyladěný čtvrteční playlist Procházky paměti Radio Hana u nás celou hodinu Best of z jednoho roku a ten rok máte odhalit. Parťáka nám u toho dělá taky George Michael, který v 90. měl úplně všechno. Měl slámu, měl peníze, měl status světové hvězdy, no a možná trošku paradoxně tehdy vydal písničku o tom, že už to ani moc nechce a že spíš touží po svobodě. Freedom. Možná si vzpomínáte i na ten videoklip s Georgem Michaelem, jsou tam s nimi i supermodelky tehdy přelomu 80. a 90. jako Naomi Campbell, Cindy Crawford nebo Linda Evangelista. No, je to moc hezké pokoukání. Dneska v Procházce paměti Rádia Hana jsme na přelomu 80. a 90. No a tehdy poprvé na československých mejdanech a na zábavách slyšíme tohle.
1: Život je takové a jiné nebude. Hey, život je takové!
0: No, v Procházce paměti Rádia Hana, tři sestry, protože zpěvák Lufananek Hagen má dneska kulatou 60. Gratulujeme a hledáme rok, kdy v létě tři sestry nahrávají své debutové album Na kovárně, to je nářez a je tam taky ta slavná zpěvná písnička Život je takovej a jiný nebude. Víte, jak už je to dlouho? Depešáci, tým nebo romantická Beverly Craven, to jsou další pozvánky k poslechu Procházky paměti Rádia Hana. Je to super. Celou hodinu se spolu touláme jedním rokem a nás zajímá, jakou číslovku má ten rok na svém konci.
2: Rádio Hana a Procházka paměti.
3: V

0: poslouchejte, užívejte.
1: Udělejte s námi Prostějov bezpečnějším místem pro všechny. Prostějov vyhlašuje výběrové řízení na strážníka městské policie. Máte spravedlnost v krvi, k tomu maturitu, řidičák, umíte to s počítačem a jste v kondici. Staňte se strážníkem městské policie Prostějov. Více na Prostějov.eu. Prostě bezpečně.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Přijďte ochutnat a nakoupit vonavé, sladké a šťavnaté čerstvé ovoce přímo od drobných farmářů z Ugandy, Indonésie a dalších exotických zemí. Už tuto sobotu na výstavišti Flora od 9 do 15 hodin. Vstup i ochutnávka zdarma. Africké trhy už tuto sobotu na výstavišti Flora v pavilonu A.

0: 8.30. Přijďte si užít skvělou hudbu a setkání po letech.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
2: Zavratné mega slevy!
3: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy

0: až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mabelix. Buďte in.
1: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
3: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
4: Rádio Hana, Procházka pamětí.
5: Hrajeme songy z jednoho roku.

0: když člověk poslouchá tyhle hity. Ze začátku 90. na Vlnách Rádia Hana skoro úplně zapomene na to, kolik je hodin. My vám to připomeneme 9.30, hezké dopoledne vám všem. Krásný čtvrtek, Depešáci, Enjoy the Silence, za chvilku si užijeme kapelu Tým. A teď zdravíme na Moravské cesty.
1: Doprava.
0: Zásadní dopravní změna v Olomouci a nehoda mezi Olomoucí a Přerovem v Kokorách. Víme, jak se jezdí tady ve čtvrtek dopoledne. Pokud se na kraji Olomouce snažíte občas autem vyjet z boční Erembergovy ulice na Pražskou, dobře víte, že v silném provozu to není žádná legrace a leckdy tam stojíme i dlouhé minuty. Brzy se to má změnit. Křižovatka Pražské a Erembergovy ulice v Olomouci se má vylepšit. Od příštího týdne se tady začnou stavět přechody pro chodce i nové semafory. A navíc teď pozor na dopolední nehodu tří osobáků. Mezi Olomoucí a Přerovem v Kokorách u školy je tu silný provoz.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
3: Rádio Hana.
1: Procházka pamětí.
3: Milujeme devadesátky.

0: Skoro se mi to ani nechce zeslabovat. To je taková nádhera. Takhle zní vzpomínky na jeden rok v Procházce paměti Rádia Hana. Je to rok, když se zpěvačka Beverly Craven poprvé posadila ke klavíru na přelomu 80. 90. a tehdy jakoby se svět na chvilku zastavil. My se celou hodinu v Procházce paměti Rádia Hana procházíme rokem, kdy Beverly Craven nevyšel jeden vztah. Rozešli se s tím partnerem a ona se z toho musela jednoduše vyspívat. Napsala své Promise Me. Zajímavostí je, že my hledáme rok, kdy je tahle skladba vydána, ale celosvětový největší úspěch zaznamenala až zhruba o rok nebo o dva později. Zkuste se nad tím zamyslet, rozluštit dnešní Procházku paměti. Procházka paměti, naše vzpomínková show, ta je taková, jiná nebude, stejně jako život.
1: Život je takové a jiné nebude. Hey! Život je takové!
0: Tak Procházka paměti Rádia Hana dneska nápověda také od tří sester. Máme je rádi, zpěvák Lou Fanánek Hagen má dneska kulatou 60. My hledáme rok, kdy v létě nahrávají své debutové album Na kovárně, to je nářez, i se zpěvnou písničkou Život je takovej. No, už je to nějaká doba, my chceme znát ten konkrétní rok. Jedeme dál, další nápověda v našem playlistu bude mít zvuk saxofonu, oživíme legendární Infinity od Guru Joshe. Tak nikam nechoďte a když už musíte, tak jedině s námi.
2: Rádio Hana a Procházka paměti.
3: Vracíme vaše vzpomínky.
2: Ruky expresní sklad v Šumperku u Sefran.cz. To jsou střechy bez čekání. Nejrychlejší cesta ke střešním materiálům. Doprava do domu. www.sefran.cz.
4: WhatsApp Rádia Hana 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Rádia Hana.
5: Ministerstvo řeznictví varuje, ochutnáváním váhalových špekáčků může vzniknout závislost. Účast špekáčků při opékání je povinná. Bylo zjištěno nedostatečné množství poctivých špekáčků na vašich ohništích.
6: Nebojte se.
5: Firma Váhala, výrobce těch nejlepších špekáčků, přichází s řešením. Naše špekáčky plné chuti jsou připravené stát se hvězdou každého ohně. Váhala. Poctivé špekáčky prověřené ohněm.
7: Folklorní spolek Hanák Troubky vás zve na akci Slunovrat 20. června od 16 hodin v areálu za kulturním domem v Troubkách. Den plný lidové hudby, tance i dobrého jídla. Vystoupí Jiří Pavlica a Hradišťan a další folklorní soubory. Vstupenky v síti Ticketmaster. Info na hanaktroubky.cz.
8: Party, nemáme čas, musíme zpátky do minulosti, jinak Olpran ztratí svou budoucnost.
9: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
8: Na elektrokolech a kolech od Olpranu, dojedi s nimi kamkoliv.
9: Skvělý nápad, už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
8: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost, začíná teď.
10: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
11: Mé chuti lahodí jen skrbenské jahodí. Tisíce jahod, které si ve Skrbeni sami pozbíráte a s přáteli vychutnáte. Více na jahodyolomouc.cz.
12: Co se tady děje?
13: Co se chystá?
14: BYD Tech Days. Testovací dny u

0: Hybrid za cenu spalováku.
1: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
3: Městy Snáměš na Hané vás zve 21. června do amfiteátru na koncert. Od 17 hodin tu vystoupí Tomáš Kočko a Fleret. Spojení dvou legend moravské hudební scény slibuje jedinečný hudební zážitek. Nenechte si ujít tuto událost v Náměšti na Hané 21. června v amfiteátru.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Rádio Hana, procházka pamětí.
6: Hrajeme songy z jednoho roku.

0: Romantičtí Roxette se starají o to, aby vám i vašim ušním bubínkům bylo ve čtvrtek dopoledne dobře. My se procházíme paměti rádia a návracíme do roku, kdy Roxette vydávají libozvučné Must Have Been Love. Doufám, že jste si to užili, stejně jako my tady v budově rádia Hana. Dlouho jsme přemýšleli tady s kolegy ve studiu, radili jsme se, jaký hudební styl poslat na závěr Procházky paměti, co pustit teď po téhleté romantice. Není to vůbec jednoduchá volba. Říkáme si, dáme funky, a někdo říkal, ne, dáme disco, a někdo říkal, pojďme trošku hip-hopu. A naše paní uklízečka řekla, ne, pojďme trošku taneční hudby. A tak jsme nad tím přemýšleli a dáme si vlastně všechno dohromady. Tohle zní svěže i po více jak 35 letech. Písnička od D-Light se na přelomu 80. a 90. dostala dokonce i do top 5 americké hitparády Billboard 100. No a podmanilo si to snad všechny světové diskotéky. Groovy z Indie Heart. Tomuto teď patří další 4 minuty Procházky paměti.
1: Rádio Hana a Procházka paměti. Dnes je to rok 1990.

0: Řekli jsme si na Rádiu Haná, že přesně tímhletím zakončíme dnešní vzpomínkovou show. Procházku paměti Rádia Haná, tohle jsou D-Light, Groovy in the Heart. V našem srdci už také Martina Kvítko a ve studiu Rádia Haná. Hezké dopoledne, hezky se vrtíš, tancuješ.
1: Ano, díky moc. Groovy in the Heart je to o tom, že vlastně ten feeling, ten rytmus, že to máte prostě v srdci, o tom je tenhle ten song od D-Light. Dneska v procházce paměti naprosto luxusní, pořád senzační.
0: Procházka paměti Rádia Haná každé všední dopoledne mezi 9. a 10. vrací vaše vzpomínky. Procházka paměti je taková a jiná nebude, stejně jako život.
2: Život je takové a jiné nebude. Hey! Život je
0: takové a jiné nebude. Tak to cítit se dneska v procházce paměti Rádia Haná, tři sestry Lou Fanánek Hagen. Co vlastně dělají dneska v naší vzpomínkové show, Marti?
1: Tak hlavně Fanánek slaví. Dneska má Fanánek kulaté 60. Tak jsme si říkali, ano, že tleskáme. Vzpomínáme na to vlastně první takové to důležité, dalo by se říct, debutové album na kovárně a hlavně na ten song Život je takovej. Prostě já si myslím, že i když nejste úplně Fanánkovi fanoušci,
0: tak
1: to prostě známe.
0: Přesně tak. My jsme se užili dneska procházku paměti Rádia Haná v přelom 80. 90. a byl to konkrétně rok
1: 1990.
3: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Vašich uší na snowboardu, protože to je vášnivý. Já jsem říkal skateboard. Je to vášnivý skejťák. Takže do vašich uší přijede vášnivý skejťák. Summer ve vysílání Rádia Haná po 10. hodině. Michal Hruza, na pořád.
1: A bude taky Rod Stewart.
0: Jsme tady pro vás, hezké dopoledne, krásný den. Dopoledne s Vítkem po zprávách s Tomášem Gottwaldem.
3: Bude 10 hodin.
4: Hezké dopoledne.
3: Zprávy Rádia Haná.
5: Vítejte u zpráv. Nový odpočinkový kout najdeme na olomouckém horním náměstí u lékárny. Poskytuje stín a možnost posezení v horkých letních dnech. Město teď zjišťuje, jak se novinka líbí. Podrobnosti najdeme na webu olomouc.eu. Policie vyšetřuje řidiče Přerovské městské hromadné dopravy, který koncem března havaroval v místní části Žeravice s téměř 3 promile alkoholu v dechu. Oznámila, že řidič nově čelí obvinění z ohrožení pod vlivem návykové látky. Za tento hazard mu nyní hrozí trest odnětí svobody v rozmezí 6 měsíců až 3 let. Nová zeleň v Kroměříži. Město promění přes 4 hektary zemědělské půdy v lokalitě Přední Pastviska na nové biocentrum. Projekt zahrnuje zatravnění a výsadbu téměř 800 stromů a 100 keřů. Cílem je podpořit biodiverzitu a zadržování vody v místě. Práce začnou v srpnu a potrvají do poloviny listopadu. Připravte se na pořádné horko, protože na Evropu se žene vlna veder ze Sahary, která na jihu Evropy přinese až 40 stupňů ve stínu. Extrémní počasí nemine ani Česko, kam vysoké teploty dorazí už dnes. Podle meteorologů se u nás dočkáme veder, při kterých rtuť teploměru vyskočí vysoko přes 30 stupňů.
3: Sport.
5: České volejbalistky pokračují v Lize národů turnajem na Filipínách. Po úvodní porážce 0-3 na sety s Itálií se dnes od 10 hodin postaví výběru Spojených států. Čeká nás náročný zápas proti světové špičce.
3: Počasí.
0: Pokud už vám nezbývají peníze na solárko, dneska ho budete mít gratis. Víme, jak bude, teplotní maxima 26 až 29, čtvrtek skoro jasný anebo polojasný. Zítřejší teploty kolem 30, pocitová teplota může být jako 35, pátek jasný anebo skoro jasný. V sobotu nejdřív slunečno, odpoledne pak více oblačnosti, denní teploty kolem 34 stupňů Celsia, v neděli oblačno, možné bouřky a na teploměru zhruba 30.
6: Omega Centrum Olomouc nabízí jen do konce srpna letní akci 12+1. K novému ročnímu členství 1 měsíc zdarma. Jdi na omegasport.cz.
3: Doprava.
0: Zásadní dopravní změna v Olomouci a nehoda mezi Olomoucí a Přerovem v Kokorách. Víme, jak se jezdí tady ve čtvrtek dopoledne. Pokud se na kraji Olomouce snažíte občas autem vjet z boční Erembergovy ulice na Pražskou, dobře víte, že v silném provozu to není žádná legrace a leckdy tam stojíme i dlouhé minuty. Brzy se to má změnit. Křižovatka Pražské a Erembergovy ulice v Olomouci se má vylepšit. Od příštího týdne se tady začnou stavět přechody pro chodce i nové semafory. A navíc teď pozor na dopolední nehodu tří osobáků. Mezi Olomoucí a Přerovem v Kokorách u školy je tu silný provoz.
3: Rádio Hana.

0: Bonjour, Olomouc! Zvu vás na malý výlet do Paříže a přitom nemusíte opustit své město. 14. října v kině Metropol oživíme v mém projektu světové šanzóny legendy, jako jsou Jacques Brel, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Hanna Hegerová a tak dál a tak dál. Bude to večer plný vášně, elegance a živého jazzu. Jmenuji se Renata Dressler a už teď se nemůžu dočkat té jedinečné olomoucké atmosféry. Takže na viděnou.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.

0: čas. Doma, v práci, anebo v autě. Rádio Haná je tu pro vás kdykoliv a kdekoliv. Určitě zvládneme ty tropy, na Hané nám to skvěle hraje, máme se suprově a hlavně na Hané pro vás chystáme osvěžující tipy na dnešek, na zítřek, na víkend. Tak rozhodně poslouchejte dál a bavte se.
1: Jsme Rádio Haná.
2: Hezké dopoledne.
1: Právě jste naladili Rádio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účastí.

0: život s elektromobilem? Zapůjčte si jeden z našich elektrických modelů Škoda Enyaq nebo Škoda Elroq a vyzkoušejte si je na víkend, týden nebo klidně 14 dní. Škoda Explore. Vaše cesta k elektromobilitě.
1: Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Porsche.olomouc.cz.
2: Agentura Top Koncerty vás zve v srpnu do letního kina Olomouc. Prvního legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahů.

to taky dneska ve čtvrtek 18. června. Připomínáme, že pokračuje Moravské divadelní léto v prostorách Olomouckého Letňáku. Máme tady naprosto skvělý program, ať už je to hudba nebo divadlo pod čirým nebem. A zrovna dneska v Olomouci uvidíme Přání s velkým P, což je hra plná velmi jiskřivých situací s Janou Paulovou a s Markem Němcem. Na Hané taky víme, že se blíží

0: vždycky i hasičská pěna, to je hlavně pro děti. No a na Hané samozřejmě dál fandíme fotbalu, obzvlášť dnes, kdy hraje Česko z JAR.
1: Udělal to parádě, pojď synu!
2: Mistrovství světa 2026 hostí USA, Kanada a Mexiko.
1: Je to gol!
2: Hraje 48 týmů a obří finále bude v New Yorku. Kdo zvedne nad hlavu ikonický pohár? To podstatné ze 104 zápasů nemusíte složitě hledat. Laďte naše rádio a poslouchejte pravidelný fotbalový infoservis.
3: Jestli si ten fotbal neprosadí, tak si u mě mrtvej muž.
2: Ty nejzajímavější příběhy, výsledky a emoce z Ameriky vám servírujeme každý den přímo do uší.
3: To je jasný.
2: S námi jste ve hře každý den.
4: Jsou s osobními vozy Opel jejich majitelé spokojeni?
5: Já.
4: Protože jsou spolehlivé?
5: Já, natürlich.
4: A se zárukou na 5 let zdarma?
5: Já, sicher.
4: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si osobní vůz Astra, Moka nebo Frontera. Nyní v akční nabídce u Moto Morava Brněnská 57.

prináší tištěný měsíčník pro Olomouc a okolí Akce Zábava. Buďte v časopise na online i tady v rádiích. Napište hned na redakce@akcezabava.cz.

0: až do 23. června. Kaufland.
1: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
2: To snad ne, já se na to vys***u. A Kuťka je zase fuč.
3: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka ti najde a navíc pohlídá její výkon.
2: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
3: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
4: Hledáte pro děti smysluplný program na léto? Příměstské tábory v

0: Radě. Přihlaste své děti ještě dnes na tábory pevnosti poznání Olomouc.
1: Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůni čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny CZ.
2: Artbeat.cz. Festival, který v Olomouci ještě nebyl. Industriální prostor BOV. Sochy Honzy Dostála. Světla a do toho pořádný rokovej nářez z Horkýže Slíže. Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna, delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host Horkýže Slíže. Artbeat 18. června. Industriální prostor BOV na ulici Gmrazírna v Olomouci. www.artbeat.cz.
3: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
4: Rádio Hana. Nejlepší hudební

0: občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: S Rádiem Haná rozhodně nezapomínáme na největší pouliční festival, který už je tady. Olomouc ožije ode dneška do soboty. Ano, my víme, spousta zábavy, spousta kapel, ale taky spousta dopravních omezení. Podrobnosti za okamžik ve zprávách a po 11. hodině na Hané.
2: Hit za hitem. Hit za hitem.
1: Dáme třeba Savage Garden. Bude také Teddy Swim.

0: Tačehle Rádio Hana, jsou tu zprávy, bude počasím i aktuální doprava. Jdeme na to.
1: Bude 11 hodin.
2: Hezké dopoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Zprávy jsou tady, s námi máte přehled. S pouličním festivalem Olomouc ožije, nás čeká v centru města spousta zábavy a taky spousta uzavírek. Dopravní omezení budeme mít průběžně ode dneška do soboty, a to na Horním i Dolním náměstí, taky na Pekařské a Kateřinské ulici. Uzavírky se dotknou také olomoucké MHD. Vše podrobně najdeme na webu report.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Zdravíme do Přerova. Tady nám zbývají necelé 2 týdny na zaplacení 1000korunového poplatku za komunální odpad. Termín je stanovený na 30. června. Tato povinnost se týká nejen všech obyvatel, ale i majitelů prázdných bytů, domů nebo chalup. Vše nejrychleji vyřídíte online přes portál poplatků na webu města, tak to zbytečně neodkládejte, ať se vyhnete případným sankcím za zpoždění. Zajímá vás, kde přesně se v Šumperku spolehlivě připojíte k internetu? Byl zveřejněn aktuální seznam všech dostupných Wi-Fi hotspotů sítě Select System. Určitě se na něj podívejte, ať víte, kde všude můžete být ve městě bez problémů online. Fotbalisté Prostějova startují přípravu na další ročník druhé ligy a tým navíc povede z Brusu nový trenér. V rámci letního drillu je teď čeká hned několik přátelských zápasů, ve kterých změří síly nejen s českými, ale i se zahraničními soupeři.
1: Počasí.
0: Víme, jak bude. Na Moravě dál, vesměs polojasno, k tomu dneska 27 stupňů, v pátek a o víkendu už to budou tropické třicítky. Asi největší hit má být v sobotu, kdy místy naměříme i 34 stupňů. Navíc ve městech se neschladíme ani po západu slunce, protože se očekávají dusné a tropické noci. A tak tady pro vás máme speciální tip, co by nás mohlo probrat a osvěžit. Pustíme si v koupelně ledovou vodu na zápěstí a na lokty, aspoň na 2 minuty. A klasika, nezapomínáme na pitný režim.
4: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
1: Doprava.
0: Je tady naše blesková doprava, porouchanou dodávku máme na obchvatu Olomouce na dálnici D35, když se jede kolem Nemilan, a podíváme se taky na dálnici D46. Tady probíhají údržbové práce na trase Vyškov-Olomouc, konkrétně na 16. kilometru. Levý jízdní pruh je tady uzavřený, protože se tu seká tráva. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
1: Rádio Hana.

0: pod rádiem Hana na Blažijském náměstí. Jinak komplet program na olomouc.cz. Připomínáme taky hodové slavnosti v sobotu v Olšanech u Prostějova. Bude tu třeba Ztracené ráj nebo Radečci. A v sobotu jsme s vámi taky na hodech v Brodku u Přerova. Už se na to moc těšíme. Tady nás kromě muziky čekají taky mažoretky, kolotoče, tanečky a písničky pro naše dětičky. Takže sejdeme se i na hodech v Brodku u Přerova. Co říkáte?
1: Rádio Hana.
2: S námi víte, kam vyrazit. Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je Procházka pamětí.
1: Každé všední dopoledne po deváté.
2: Jedině na Rádio Hana.
1: Krytina ruky. Finská kvalita bez kompromisů. Firma Sefran Schumperk. Kompletní sortiment finských střešních krytin ruky. www.sefran.cz.
3: Dobrý den.
4: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
3: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
4: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
3: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
4: To ono je to pravda.
5: Jarní slevy uhlí z uhloterii platí do konce června i pro Olomoucko a Jesenicko.
6: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
7: Slyším Datart nákupy?
6: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
7: To je mazec.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Udělejte s námi Prostějov bezpečnějším místem pro všechny. Prostějov vyhlašuje výběrové řízení na strážníka městské policie. Máte spravedlnost v krvi, k tomu maturitu, řidičák, umíte to s počítačem a jste v kondici. Staňte se strážníkem městské policie Prostějov. Více na Prostějov.eu. Prostě bezpečně.
9: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
10: HASPO 2026. 20. června od 10 hodin ve sportovním areálu Bochoř. Čeká vás bohatý program po celý den. Ukázky letecké techniky, bezpilotní prostředky armády České republiky, letecká akrobacie, vírníky, hasiči a mnoho dalšího. HASPO 2026. 20. června, Bochoř.
11: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
12: Objevte kouzlo hanáckého Prostějova. Navštivte historickou radnici, zámek i parky. Zažijte léto plné kultury. Město Prostějov. Místo, kde to žije.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
15: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
16: Ekokom.
17: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
1: Rádio Hana.
2: Nejlepší hudební

0: Na Hane si hrajeme Lennyho Kravitz, jasně, je tady ten nejlepší hudební výběr. Jsme vaše regionální jednička, víme vždycky, co se děje tady u nás doma, ale sledujeme samozřejmě taky dění za oceánem. Mimochodem, máte představu, na jak velkých stadionech se hraje letošní fotbalové mistrovství světa? Ne? Já taky ne.
1: Mistrovství světa ve fotbale Infoservice.
2: Představte si fotbalový stadion, do kterého se vleze 6x více fanoušků než na olomoucký Andrák, anebo 12x víc než na zlínskou Letnou. Právě v takovém kolosu dnes nastoupí čeští fotbalisté proti Jihoafrické republice. Arena v americké Atlantě stála v přepočtu přes 35 miliard korun. Před stadionem stojí největší volně stojící socha ptáka na světě. Obří ocelový sokol s rozpětím křídel přes 21 metrů a pod střechou visí jedna z největších sportovních obrazovek planety, takzvaný Halo Board. Dlouhý přes 330 metrů. A přímo na stadionu je i naše fotbalová legenda Karel Poborský.
3: Plný masakr, když sem přijdete, tak vám spadne brada, to je něco podobného v Evropě, vůbec jsem nikde neviděl ani na fotkách, natož naživo. Těšíme se na to, bude to obrovský zážitek, strašně důležitý zápas samozřejmě pro naše kluky. Věříme, doufáme, budeme fandit, buďte od toho s námi.
2: Budeme fandit. Česko versus Jihoafrická republika dnes od 18 hodin. Vyhrajeme?
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
4: Jsou s osobními vozy Opel jejich majitelé spokojeni?
5: Já.
4: Protože jsou spolehlivé?
5: Já, natürlich.
4: A se zárukou na 5 let zdarma?
5: Já, sicher.
4: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si osobní vůz Astra, Moka nebo Frontera. Nyní v akční nabídce Umoto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
1: Radio Hana.
6: Jsme online na radiohana.cz. Mé chuti lahodí jen skrbenské jahodí. Tisíce jahod, které si ve skrbení sami pozbíráte a s přáteli vychutnáte. Více na jahodyolomouc.cz.
7: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
8: Skvělá atmosféra i tratě pro všechny generace chystá už 6. ročník Dubanské desítky. 4D Run má mezi vyznavači běhání své místo. Pohodové tratě pro nejmenší, ale i náročné trasy pro běžce. Jdi na web 4D Run a registruj se. Dubanská desítka v neděli 13. září v Dubanech u Prostějova.
9: Ministerstvo řeznictví varuje, ochutnáváním váhalových špekáčků může vzniknout závislost. Účast špekáčků při opékání je povinná. Bylo zjištěno nedostatečné množství poctivých špekáčků na vašich ohništích.
10: Nebojte se.
9: Firma Váhala, výrobce těch nejlepších špekáčků, přichází s řešením. Naše špekáčky plné chuti jsou připravené stát se hvězdou každého ohně. Váhala. Poctivé špekáčky prověřené ohněm.
11: Pozor, pozor, Olšany u Prostějova ožijí hodovými slavnostmi. Čeká vás skvělá hudba, kolotoče i zábava pro celou rodinu. Hlavní hvězdou dne bude kapela Opět a Radeček. Dále vystoupí tým Revival z Nojmo, Ztracené ráj a Kverkus. Hodové slavnosti v Olšanech u Prostějova už tuto sobotu v areálu Sokola.
12: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
13: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
14: Čerstvé jako z Kauflandu.
15: V sobotu se na zámku v Tovačově uskuteční oblíbené večerní prohlídky s divadlem. Ponoříme se do napínavého příběhu o tajné operaci, odvaze a morálních dilematech. Tak si nezapomeňte zarezervovat své místo na večerních prohlídkách. A uvidíme se už tuto sobotu na zámku v Tovačově.
16: V ADP Sanko věříme, že stáří má být spokojené a důstojné. Kombinace moderní medicíny a lidského přístupu pomáhá našim pacientům najít novou životní sílu. Jsme tu pro vás i vaše blízké. Najdete nás na adpsanco.cz.
17: Obec Velké Losiny zve od pátku až do neděle na velkolosinské svatojánské slavnosti. A bavit se budou úplně všichni. V pátek zahraje Adam Myšík, Tublatanka, a v sobotu Kristián Šebek. Připraven je jarmark, spousta hudby a zábavy. A to je začátek. Nenechte si ujít velkolosinské svatojánské slavnosti.
18: Toužíte po bílých zubech? Trápí vás zubní kámen? Jsme tu pro vás. Centrum dentální hygieny Gumcare v Olomouci. Kde bělíme zuby? V Olomouci na ulici Palackého pod magistrátem v budově na Miro. Svítíme modře. Gumcare.cz.
19: Už 150 let sklízíme úspěch a sázíme budoucnost. Slavte s námi i vy. Už tuto sobotu vás zveme na rodinný den do areálu Střední zemědělské a zahradnické školy v Olomouci. Čeká vás divadlo Tramtárie, kapela Ztracené ráj, floristická show a mnoho dalšího. Stavte se v sobotu za námi.
20: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
21: Tady je rádio.

0: taky se rovnou ptáme, co myslíte, zapaří se nám o tomto víkendu teploměry. Samozřejmě, že sledujeme taky počasí. A co budeme hrát po 12. hodině?
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Bude třeba Kristýna. Taky Taylor Swift. Nebo Eros Ramazzotti. Prostě už jsme letně naladění. Rádio Hanám, jedeme dál.

0: Díky, že jste s námi, máme pro vás zprávy. Fakultní nemocnice v Olomouci spouští silně emotivní kampaň, aby přilákala nové dárce krve. Dobrovolníků totiž bohužel ubývá a před námi je období, které bývá z hlediska krevních zásob každoročně nejkritičtější. Cílem nemocnice není lidi lacině šokovat, ale připomenout jim, že i jedno jediné darování může doslova zachránit lidský život. Šternberg je zase o krok blíž k nové sportovní hale, stavět by se totiž mohlo začít už v příštím roce. Radnice aktuálně finišuje s podmínkami pro výběr stavební firmy. Moderní hala poslouží místním klubům, školám i široké veřejnosti a stane se základním kamenem úplně nového sportovního kampusu.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Zámecká věž v Hranicích, kde dnes sídlí městský úřad, se dočká zasloužené opravy. První etapa rekonstrukce vyjde na více než 15 milionů korun a hotová by měla být už do konce letošního roku. Hned v další fázi se pak dělníci pustí také do obnovy zámecké fasády.
1: Sport.
0: Prostějovský hokej řeší netradiční situaci ohledně možného startu hned dvou místních klubů ve třetí lize. Vedení města ale jasně vzkazuje, že se nehodlá stavět na stranu ani jednoho z nich. Podle radnice je teď ze všeho nejdůležitější zajistit dobré podmínky pro výchovu mládeže a důstojně reprezentovat město.
1: Počasí.
2: Víme, jak bude, víme, že vlna veder pokračuje. Dneska by mělo být 27 stupňů, v pátek a o víkendu 30. A zatím to vypadá, že konkrétně během sobotních a nedělních supertropů čekáme místy i bouřky. A taky pro vás máme tip, jak přežít tropickou noc. Je to bizarní, ale geniální rada. Než půjdeme spát, tak si dáme pyžamo do igelitového sáčku a šoupneme ho na 10 minut do mrazáku. A ten pocit, když si v něm pak lehneme, tak ten je k nezaplacení.
3: Omega Centrum Olomouc nabízí jen do konce srpna letní akci 12+1. K novému ročnímu členství jeden měsíc zdarma. Jdi na omegasport.cz.
1: Doprava.
2: Díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídku aktuálně hlásíte ve Vsisku na Olomoucké nebo taky v Rapotíně na Šumperské. A pozor, nehodu cyklisty máme v Hulíně, je to na Holešovské. Na místě jsou záchranáři, tak hlavně šťastnou cestu a doječte v pořádku.
1: Rádio Hana.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz. Jsme Rádio Hana.
1: Hezké poledne.

0: nepřetržitě popová ikona od 80. let až do současnosti. Madonna, která nejspíš našla skutečný elixír mládí, protože holka vypadá tak na 35. Gratulujeme. Madonna si hodně cvičí a taky zdravě jí, což nám připomíná, že my určitě taky teď zdravě jíme, že? Obědváme s Rádiem Hanám a hrajeme si dál ten nejlepší hudební výběr. Za chvilku jsou tady Coldplay a nebo Katka Tichá.
1: Posloucháte Rádio Haná.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Zveme všechny žáky, absolventy a příznivce na oslavu 75. výročí Střední pedagogické školy v Přerově. Hudební festival Masters odstartuje v areálu školy ve středu 24. června od 8.30. Přijďte si užít skvělou hudbu a setkání po letech.
4: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
5: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
4: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
5: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve.
6: Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
4: Jsme tu pro vás již 20 let.
6: Jezírka Banat.cz.
7: Rychlá kola a silné motory v Šantovce. To je největší sraz supersportovních a luxusních automobilů na Moravě Super Ride Car Fest. Tuto sobotu si nenech ujít výstavu sportovních, supersportovních a luxusních vozů, offroadových i závodních bugin. A klidně se i projeď. Sraz sportáků Super Ride Car Fest tuto sobotu u Galerie Šantovka Olomouc.
8: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
3: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
8: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
9: Zajímá vás, jak by vypadal váš život s elektromobilem? Zapůjčte si jeden z našich elektrických modelů Škoda Enyaq nebo Škoda Elorok a vyzkoušejte si je na víkend, týden nebo klidně 14 dní. Škoda Explore. Vaše cesta k elektromobilitě.
10: Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Porsche-olomouc.cz.
11: Jahody, jahody.
12: Přijďte si nazbírat ty nejsladší jahody. Do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.
13: Co se tady děje?
14: Co se chystá?
15: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na

0: Na Hané si hrajeme dál nejlepší hudební výběr. Na Hané už jsme si třeba dopoledne v Procházce pamětí povídali o tom, že Panánek dneska slaví kulatou 60. A komu dalšímu ještě můžeme popřát k narozeninám a nebo k svátku.
1: Rádio Haná, kalendárium.
2: Je čtvrtek 18. června a narozeniny slaví třeba Sir Paul McCartney, hudební legenda, kterou netřeba představovat. Slaví i Lou Fanánek Hagen z kapely Tři sestry, ten má kulatou 60. Gratulace k svátku přijímá každý Míla, Milánek, Milda, jednoduše Milan. Chlapi, všechno nejlepší. A co nejdřív si naplánujte piknik, protože právě na dnešek připadá Mezinárodní den pikniku. Ať je dnešek pohodový jako nejlepší letní piknik s vašimi blízkými, přeje vaše nejbližší rádio.
1: Rádio Haná, kalendárium.
3: Party, nemáme čas, musíme zpátky do minulosti, jinak Olpran ztratí svou budoucnost.
4: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
3: Na elektrokolech a kolech od Olpranu, dojedi s nimi kamkoliv.
4: Skvělý nápad, už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
3: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
5: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz
6: Olomouc

0: Olomouc žije CZ. Generálním partnerem letošního ročníku festivalu Olomouc ožije je GEMO. Významný hráč v oboru pozemního stavitelství, developer a investor. Akce se koná za podpory města Olomouce a Olomouckého kraje.
1: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
2: Nyní na úplně vše doprava zdarma. Až k vám domů. Svět spánku CZ.
3: Hranické slavnosti, den druhý. V sobotu 20. června startuje program pro celou rodinu již dopoledne na Masarykově náměstí. V areálu u letního kina se poté vystřídají kapely a interpreti. Pam Rabbit, Xindl X, Traktor a další. 20. června v Hranicích. Více na kulturahranice.cz.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: 30 rokov na scéně No Name O2 Arena.
7: 30 rokov kapely No Name na scéne. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
8: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
9: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
10: Závratné mega slevy!
11: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mabelix. Buďte in.
12: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
13: Tady je Rádio Hana.

0: Vítejte u dalších zpráv. Olomoucký kraj spojil síly s Ostravskou univerzitou a společně v Olomouci otevřou z Brusu nový studijní obor, který má podpořit průmysl. Hejtmanství se postará o prostory a univerzita zase dodá pedagogy, takže výuka bude probíhat přímo v krajském městě. Jde o skvělou zprávu pro budoucí vysokoškoláky i místní firmy, které netrpělivě čekají na nové talenty.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Pokud se chystáte k vodě, Přerovská laguna nabízí od letošní sezóny skvělou novinku. U nového správce si teď jednoduše půjčíte šlapadla, pedalboardy i další sportovní vybavení. Vše navíc poběží přes moderní rezervační systém, který na břehu zajistí mnohem větší pořádek a ušetří vám zbytečné čekání. V Česku začínají pořádná tropická vedra a meteorologové vydali varování, které platí až do pondělí 22. června. O víkendu se rtuť teploměru vyšplhá až k 36 stupňům Celsia, přičemž horko doprovodí i silné bouřky. Nezapomeňte se proto držet v chladu, dodržujte pitný režim a zbytečně neriskujte své zdraví.
1: Sport.
0: Česká fotbalová reprezentace dostala na mistrovství světa nepříjemnou ránu. 25-letý levý obránce David Jurásek si poranil stehenní sval a světový šampionát pro něj bohužel předčasně končí. Národní tým se tak v dalších důležitých zápasech bude muset obejít bez tohoto hráče pražské Slávie.
2: Rychlé rande, rychlé jídlo, rychlé rádio. Konkurence vás možná zvládne otrávit dřív, než v autě dojedete na nákup. Protože je to pořád dokola, dokola a dokola.
1: To na rádiu Haná se lidi klidně i usadí. Ze všech

0: počasí.
1: Pouštíte si větrák a moc to nepomáhá. Tak si postavte přímo před něj zmrzlou petlahev. Vzduch, který na vás poletí, bude mít najednou grády jak z ledové jeskyně a hned to vedro bude snesitelnější. Víme, jak bude. Na Moravě dneska 27 stupňů, v pátek a o víkendu tropické třicítky a místy prý naměříme i super tropických 34 stupňů. Z takového horka se pak můžou vytvořit i lokální bouřky.
2: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
0: Doprava.
1: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci si musíme dávat pozor na křižovatce Dobrovského Dlouhá. Na úrovni Letňáku je totiž mírně zúžená vozovka, probíhají tu opravy. Máme taky hlášené policejní hlídky v Olomouci na Pionýrské nebo v Hněvotíně, v Kojetíně na Kroměřížské a taky na D1 na exitu Kroměříž Východ. Jinak ve městech celkem klidný provoz na silnicích a na dálnicích, aktuálně bez vážnějších komplikací. Kdyby se to změnilo, dáme vědět, tak šťastnou cestu.
0: Rádio Hana.

0: Bonjour, Olomouc! Zvu vás na malý výlet do Paříže a přitom nemusíte opustit své město. 14. října v kině Metropol oživíme v mém projektu světové šanzóny legendy, jako jsou Jacques Brel, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Hanna Hegerová a tak dál a tak dál. Bude to večer plný vášně, elegance a živého jazzu. Jmenuji se Renata Dressler a už teď se nemůžu dočkat té jedinečné olomoucké atmosféry. Takže na viděnou.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.

0: koupališti ve Šternberku a v sobotu už bude taky ofiko otevřený Bělkovický koupák. Za chvilku nahané Roxetti nebo Aerosmith, jedeme dál na té správné vlně a užíváme si čtvrtek v plné parádě.
1: Jsme Rádio Hana.
2: Hezké odpoledne. Přijďte ochutnat a nakoupit vonavé, sladké a šťavnaté čerstvé ovoce přímo od drobných farmářů z Ugandy, Indonésie a dalších exotických zemí. Už tuto sobotu na výstavišti Flora od 9 do 15 hodin. Vstup i ochutnávka zdarma. Africké trhy už tuto sobotu na výstavišti Flora v pavilonu A.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Objevte kouzlo Hanáckého Prostějova. Navštivte historickou radnici, zámek i parky. Zažijte léto plné kultury. Město Prostějov. Místo, kde to žije.
5: V ADP Sanko věříme, že stáří má být spokojené a důstojné. Kombinace moderní medicíny a lidského přístupu pomáhá našim pacientům najít novou životní sílu. Jsme tu pro vás i vaše blízké. Najdete nás na adpsanco.cz.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
6: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
5: Ekokom.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

0: nejaktuálnější dopravu z našeho regionu. Doprava. Máme hlášenou policejní hlídku v Olomouci, na Dolní Novosadské, taky na Velkomoravské pod Hotelákem. V Prostějově prý číhají na Brněnské u Hřbitova a hlídku nám hlásíte i na D1 na exitu Přerov jih nebo na exitu Holín Západ. A kontrolu můžeme potkat i na dálnici D46, jak se sjíždí na Vranovice Kalčice. Tak šťastnou cestu.
1: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
2: Rádio Hana.

0: nevíme, co bude dál. Samozřejmě zahrajeme nejlepší hudební výběr. Mimochodem zítra, to znamená v pátek, touhle dobou taky pozveme speciálně na výstavu kaktusů. No a protože dneska je čtvrtek, tak už je čas, abychom si také představili filmové premiéry tohoto týdne.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Dobře to víme a všímáme si toho. Nových filmů je v moravských kinech tolik, že z toho jeden může být zmatený. A proto jsou tady naši filmoví rádioví experti, kteří filmové novinky představují a popisují. Výběr tohoto týdne přináší Honza Tománek z kina Metropol Olomouc. Ahoj, na co zajít?
3: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. Dnes začneme jedním návratem do historie Příběh hraček.
4: Vidlíku, bereš si Karen Beverly za milovanou manželku?
3: Po 7 letech se vrací tato série s 5. dílem. Tentokrát se Woody Bazraketák Jesse Vidlík vrací do dětského pokoje, který už dávno není jen o fantazii a klasických hrách. Zjišťují totiž, že do jejich života vstupuje moderní technologie, a to chytrý tablet ve tvaru žáby, přezdívaný Žabletka. A s ní také i zcela nové pořádky.
5: Už zase.
3: Pokračovat budeme novým českým komediálním hororem s názvem Tahle party je dead režiséra Adama Kůse.
6: Proč tady cítím trávu?
3: Film je o čtveřici přátel, kteří se vydávají na halloweenskou party a netuší, že právě jim začíná noc plná šílenství a chaosu. Řetěz z hádek, trapasů a špatných rozhodnutí se rychle vymkne kontrole a vyústí v absurdní a ujeté situace se zombí, policisty, frustrovanými herci z romantických komedií a dalšími.
6: To je Vláďa Polívka.
7: On hrál ženy v rozletu a taky ženy v letu.
6: Polívka!
3: No a do třetice zahrajeme na kytarovou notu, protože do kin přichází životopisný dokument Michal Pavlíček Rocker verze 7.0, který je natočen k 70. letům legendárního kytaristy, hlavně známého z kapely Pražský výběr, a to Michala

0: tolik radosti, ale i bolesti.
1: Kamera zachycuje Michala na sérii koncertů krátce po tom, co se vypořádával s operací pohybového aparátu a staví se znovu na pódium. Takže sledujeme, kolik to úsilí stojí, aby svému publiku předvedl Pavlíčka tak, jako ho znají.
2: Ale víš, že tohle se procházíme 45 lety našeho života. No.
3: Nové Toy Story, příběh hraček se žabletkou, také český komediální horor Tahle party je dead, nebo životopisní dokument o Michalovi Pavlíčkovi. Jsou filmové novinky v moravských kinech. Za info díky našemu filmovému expertovi Honzovi Tománkovi z kina Metropol Olomouc.
1: Díky Lukáši, přeji tobě a i posluchačům příjemné filmové léto.
4: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
7: Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůni čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny CZ.
8: To snad ne, já se na to vys***u. A kučka je zase fuč.
9: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka ti najde a navíc pohlídá její výkon.
8: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
9: Ve Sternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig.
8: Víš co,
9: mrkni rovnou na náradi do ruky CZ.
10: Na luskni.cz to jede. Vyber si

0: přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu. Městys náměš nahané vás zve 21. června do amfiteátru na koncert. Od 17 hodin tu vystoupí Tomáš Kočko a Fleret. Spojení dvou legend moravské hudební scény slibuje jedinečný hudební zážitek. Nenechte si ujít tuto událost v náměšti nahané 21. června v amfiteátru.
2: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
0: Tohle je Rádio Hana.

S Rádiem Hana vždycky víte, co se děje v našem regionu, jaké budeme mít počasí, nebo jak se jezdí, ano, bude i aktuálně doprava. A nahne po 14. hodině taky ten nejlepší hudební výběr. Hit za hit.

0: Zprávy jsou tady, s námi máte přehled. S pouličním festivalem Olomouc ožije, nás čeká v centru města spousta zábavy a taky spousta uzavírek. Dopravní omezení budeme mít průběžně ode dneška do soboty, a to na Horním i Dolním náměstí, taky na Pekařské a Kateřinské ulici. Uzavírky se dotknou také olomoucké MHD. Vše podrobně najdeme na webu report.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Zdravíme do Přerova. Tady nám zbývají necelé 2 týdny na zaplacení 1000korunového poplatku za komunální odpad. Termín je stanovený na 30. června. Tato povinnost se týká nejen všech obyvatel, ale i majitelů prázdných bytů, domů nebo chalup. Vše nejrychleji vyřídíte online přes portál poplatků na webu města, tak to zbytečně neodkládejte, ať se vyhnete případným sankcím za zpoždění. Zajímá vás, kde přesně se v Šumperku spolehlivě připojíte k internetu? Byl zveřejněn aktuální seznam všech dostupných Wi-Fi hotspotů sítě Select System. Určitě se na něj podívejte, ať víte, kde všude můžete být ve městě bez problémů online. Fotbalisté Prostějova startují přípravu na další ročník 2. ligy a tým navíc povede z brusu nový trenér. V rámci letního drillu je teď čeká hned několik přátelských zápasů, ve kterých změří síly nejen s českými, ale i se zahraničními soupeři.
1: Počasí.
2: Víme, jak bude. Na Moravě dál, vesměs polojasno, k tomu dneska 27 stupňů, v pátek a o víkendu už to budou tropické třicítky. Asi největší hit má být v sobotu, kdy místy naměříme i 34 stupňů. Navíc ve městech se neschladíme ani po západu slunce, protože se očekávají dusné a tropické noci. A tak tady pro vás máme speciální tip, co by nás mohlo probrat a osvěžit. Pustíme si v koupelně ledovou vodu na zápěstí a na lokty, aspoň na 2 minuty. A klasika, nezapomínáme na pitný režim.
3: Omega Centrum Olomouc nabízí jen do konce srpna letní akci 12+1. K novému ročnímu členství 1 měsíc zdarma. Jdi na omegasport.cz.
1: Doprava.
2: Díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídku hlásíte v Olomouci, na střední Novosadské a taky na Kosmonautů u Alberta. Máme hlášenou i nehodu v Olomouci Hejčíně na křižovatce Olbrachtova na trati. Auto tady srazilo cyklistu. Podobnou bouračku teď řešíme taky na Mohelnicku v Úsově na náměstí Míru. I tady je to auto s cyklistou a na místě záchranka. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
1: Rádio Hana.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již šestý ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Nejlepší hudební výběr. Radio Hana.

0: Bez zbytečných řečí nahané dál nejlepší hudební výběr už za okamžik Alanis Morissette nebo Sabrina Carpenter. No a samozřejmě, že ještě v této hodině pak společně omrkneme, o čem píšou naše oblíbené regionální weby. Tak si na to počkejte.
1: Jsme Rádio Hana.
2: Hezké odpoledne. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu. Stojan Interiér, to je zasklívání balkónů, lodží, zimní zahrady, prosklené terasy a garážová vrata. Více na www.

0: sobotu Synenech ujít výstavu sportovních, supersportovních a luxusních vozů, offroadových i závodních bugin. A klidně se i projeď. Sraz sportáků Super Ride Car Fest tuto sobotu u Galerie Šantovka Olomouc.
1: Agentura Top Koncerty vás zve v srpnu do letního kina Olomouc. Prvního legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature z Promis větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
3: Tana oční klinika Olomouc. Oči jsou bránou do lidské duše. Dopřejme jim tu správnou péči. Lepší zrak pro kvalitní život. Tana oční klinika CZ.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším, Tatart nákupy?
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte jak pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
5: To je mazec.
4: Tatart, opravdový elektrospecialista.
6: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
7: Rádio Hana.

0: Hrajeme vám od rána do večera. Vždycky je to ten nejlepší hudební výběr, včetně téhleté Oscarové záležitosti. Lady Gaga, Bradley Cooper, Shallow. Za chvilku taky Rick Astley a teď už se podíváme, o čem se píše, čím to tady vlastně nahané žije.
1: O čem se píše?
0: Jak jsme zjistili, po pouličním festivalu Olomouc ožije se opět chystá navazující akce Onkologie ožije, což je série odpoledních koncertů, která zpříjemní celý příští týden pacientům onkologické kliniky. Olomouc.cz pro nás má odkaz na kompletní program. Je tady další ročník cen Olomouckého kraje. Hlasovat můžeme například v kategorii Malebná vyhlídka anebo v sociální oblasti Srdce na dlani. Vše podstatné určitě najdeme na webu cenykraje.cz. A co přináší nové číslo týdeníku Hanák? Jsou to aktuální informace o prvních opravách městského domu v Přerově anebo o historickém úspěchu Prostějova v soutěži Přívětivý úřad. Regionální noviny Hanák vychází každý čtvrtek, tak se mrkněte a my už jedeme dál.
2: Víme, o čem se píše.
1: Rádio Haná.
3: Krásná pleť není filtr. Je to zdravý glow, hydratace a péče na míru. Juicy Skin v Marbel Clinic dodají pleti rozzářený a mladiství vzhled.
4: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
5: Folklorní spolek Hanák Troubky vás zve na akci Slunovrat 20. června od 16 hodin v areálu za kulturním domem v Troubkách. Den plný lidové hudby, tance i dobrého jídla. Vystoupí Jiří Pavlica a Hradišťan a další folklorní soubory. Vstupenky v síti Ticketmaster. Info na hanaktroubky.cz.
6: Studio Pearl Design. Interiérové studio v Olomouci a v Praze plní vaše sny o bydlení na profesionální úrovni. www.pearl-design.cz.
7: Město Přerov vás zve 21. června na Evropský den hudby v parku Michalov. V parku dostanou prostor zkušení i začínající umělci a navážou tak na tradici, která se u nás zabydlela a je každoročním zpestřením konce června. Evropský den hudby v Přerově. Více na Facebooku Kultura Přerov.
8: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafon.cz. Vodafon.
9: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
10: FetMed. Komplexní gynekologie a genetika pod jednou střechou. Jsme vaší oporou na cestě ke zdraví i mateřství. FetMed.cz.
11: Hledáte pro děti smysluplný program na léto? Příměstské tábory v pevnosti Poznání zvou malé chemiky, astronauty, zoology i badatele. Pokusy v laboratořích, šifry, soutěže i digitální planetárium. Spoustu času venku či v botanické zahradě. Přihlaste své děti ještě dnes na tábory pevnosti Poznání Olomouc.
2: Rádio Haná.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: On to ten Dan Landa na Hana říká celkem jasně, že všechno má svůj rub i líd. Samozřejmě i tady u nás před 15. hodinou. Dejme tomu, že já jsem ten rub a líd už je kolega Štěpán, čerstvá posílá na odpoledne. Ahoj.
1: Přesně tak, krásné odpoledne, všechny vás zdravíme, no a těšíme se na to. Na co se těšíme?
0: Těšíme se na to, co má taky rub a líd, protože tam je to pade na pade. Tak hodit si korunou na tom fotbalovém mistrovství světa. Teda já si to aspoň myslím, že někteří favorité vůbec nesplnili tu roli favorita a někteří outside že teda vyloženě jako vydřeli nějaké body.
1: Je to

0: A já si jenom matně vybavuju historicky, když jsme třeba taky na mistrovství světa, možná je to těch 20 let zpátky, prohráli s tou Ghanou. To jako to taky nikdo nechtěl.
1: Tak to já už si nepamatuju.
0: Já si to pamatuju asi dobře, teda myslím si. Takže po 15. hodině samozřejmě na Hané taky hrajeme dál a jedeme dál. Hit za hit.

0: Díky, že jste s námi, máme pro vás zprávy. Fakultní nemocnice v Olomouci spouští silně emotivní kampaň, aby přilákala nové dárce krve. Dobrovolníků totiž bohužel ubývá a před námi je období, které bývá z hlediska krevních zásob každoročně nejkritičtější. Cílem nemocnice není lidi lacině šokovat, ale připomenout jim, že i jedno jediné darování může doslova zachránit lidský život. Šternberg je zase o krok blíž k nové sportovní hale, stavět by se totiž mohlo začít už v příštím roce. Radnice aktuálně finišuje s podmínkami pro výběr stavební firmy. Moderní hala poslouží místním klubům, školám i široké veřejnosti a stane se základním kamenem úplně nového sportovního kampusu.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Zámecká věž v Hranicích, kde dnes sídlí městský úřad, se dočká zasloužené opravy. První etapa rekonstrukce vyjde na více než 15 milionů korun a hotová by měla být už do konce letošního roku. Hned v další fázi se pak dělníci pustí také do obnovy zámecké fasády.
1: Sport.
0: Česko zabojuje o pořádání dalšího hokejového mistrovství světa, tentokrát v roce 2031. Pokud s naší kandidaturou uspějeme, světová hokejová elita se tentokrát sjede do Prahy a do Brna. Tyto plány dnes oficiálně potvrdili zástupci Českého svazu ledního hokeje.
1: Počasí.
2: Víme, jak bude, víme, že vlna veder pokračuje. Dneska by mělo být 27 stupňů, v pátek a o víkendu 30. A zatím to vypadá, že konkrétně během sobotních a nedělních supertropů čekáme místy i bouřky. A taky pro vás máme tip, jak přežít tropickou noc. Je to bizarní, ale geniální rada. Než půjdeme spát, tak si dáme pyžamo do igelitového sáčku a šoupneme ho na 10 minut do mrazáku. A ten pocit, když si v něm pak lehneme, tak ten je k nezaplacení.
3: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
1: Doprava.
2: Díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Hlásíte spoustu policejních hlídek, například v Olomouci Hodolánech, na ulici Divišova, taky na Brněnské, na Tabuláku, na ulici Kmochova nebo na Svodnosti, kousek od Tympa. Hlídka je i na obchvatu Olomouce, na dálnici D35, když se jede kolem Nemilan, na dálnici Olomouc-Mohelnice, na exitu na Soburky a Litovel. A kontrolu můžeme potkat i na dálnici D46 na exitu Prostějov-Jih nebo na D1 na exitu Kroměříž-Východ a Hulín-Západ. A pozor, větší nehoda se teď momentálně řeší na Olomoucku. Je to v Hlušovicích na Hlavní. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Rádio Hana.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
1: Zveme všechny žáky, absolventy a příznivce na oslavu 75. výročí Střední pedagogické školy v Přerově. Hudební festival Masters odstartuje v areálu školy ve středu 24. června od 8.30. Přijďte si užít skvělou hudbu a setkání po letech.
2: Udělejte s námi Prostějov bezpečnějším místem pro všechny. Prostějov vyhlašuje výběrové řízení na strážníka městské policie. Máte spravedlnost v krvi, k tomu maturitu, řidičák, umíte to s počítačem a jste v kondici. Staňte se strážníkem městské policie Prostějov. Více na Prostějov.eu. Prostě bezpečně.
3: Jahody, jahody. Přijďte si nasbírat ty nejsladší jahody do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.
4: Zajímá vás, jak by vypadal váš život s elektromobilem? Zapůjčte si jeden z našich elektrických modelů Škoda Enyaq nebo Škoda Elorok a vyzkoušejte si je na víkend, týden nebo klidně 14 dní. Škoda Explore. Vaše cesta k elektromobilitě.
5: Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Porsche-Olomouc.cz.

0: alkoholický nápoj 2 litry za 29,90 a Lintel Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90 až do 23. června. Kaufland.
1: Obec Velké Losiny zve od pátku až do neděle na velkolosinské svatojánské slavnosti. A bavit se budou úplně všichni. V pátek zahraje Adam Mišík, Tubla Tanka a v sobotu Kristián Šebek. Připraven je jarmark, spousta hudby a zábavy. A to je začátek. Nenechte si ujít velkolosinské svatojánské slavnosti.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u

0: Hybrid za cenu spalováku.
1: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: Už 150 let sklízíme úspěch a sázíme budoucnost. Slavte s námi i vy. Už tuto sobotu vás zveme na rodinný den do areálu Střední zemědělské a zahradnické školy v Olomouci. Čeká vás divadlo Tramtárie, kapela Ztracené ráj, floristická show a mnoho dalšího. Stavte se v sobotu za námi.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.

0: Jinak v Olomouci se vyšetřuje nehoda osobního auta a cyklisty. Na ulici Olbrachtová a s policejní hlídkou v tuhle chvíli počítejte v Napajedlech na nádražní anebo ve Svitavách na Pražské ulici.
1: Rádio Hana. Víme, co chtějí řidiči slyšet a pomůžeme vám v nouzi. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.

letní čtvrtek. Pokračuje moravské divadelní léto v prostorách olomouckého Letňáku. To jsou večery pod širým nebem, které nabídnou skvělou atmosféru, ať už je to hudba nebo divadlo. Konkrétně dneska uvidíme v Letňáku Přání, což je hra plná jiskřivých

0: fotbalové mistrovství světa.
1: Je to gól!
2: Fotbalové mistrovství světa je tady. Mějte dokonalý přehled a poslouchejte náš pravidelný fotbalový infoservis plný zajímavostí.
3: To je jasný.
2: S námi vám neuteče žádný gól.
4: Ten fotbal si musíš prosadit.
5: Jsou s osobními vozy Opel jejich majitelé spokojeni?
6: Já.
5: Protože jsou spolehlivé?
6: Já, natürlich.
5: A se zárukou na 5 let zdarma?
6: Já, sicher.
5: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si osobní vůz Astra, Moka nebo Frontera. Nyní v akční nabídce u Moto Morava Brněnská 57.

tištěný měsíčník pro Olomouc a okolí Akce Zábava. Buďte v časopise na online i tady v rádiích. Napište hned na redakce @akcezabava.cz.

0: které si ve skrbení sami pozbíráte a s přáteli vychutnáte. Více na jahodyolomouc.cz.
1: Skvělá atmosféra i tratě pro všechny generace chystá už šestý ročník Dubanské desítky. 4D Run má mezi vyznavači běhání své místo. Pohodové tratě pro nejmenší, ale i náročné trasy pro běžce. Jdi na web 4D Run a registruj se. Dubanská desítka v neděli 13. září v Dubanech u Prostějova.
2: Party, nemáme čas, musíme zpátky do minulosti, jinak Allpran ztratí svou budoucnost.
3: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
2: Na elektrokolech a kolech od Allpranu, dojedi s nimi kamkoliv.
3: Skvělý nápad, už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
2: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Allpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
4: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Allpran.cz.
5: Pozor, pozor, Olšany u Prostějova ožijí hodovými slavnostmi. Čeká vás skvělá hudba, kolotoče i zábava pro celou rodinu. Hlavní hvězdou dne bude kapela Opět a Radeček. Dále vystoupí tým Revival z Znojmo, Ztracené ráj a Kverkus. Hodové slavnosti v Olšanech u Prostějova už tuto sobotu v areálu Sokola.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: V sobotu se na zámku v Tovačově uskuteční oblíbené večerní prohlídky s divadlem. Ponoříme se do napínavého příběhu o tajné operaci, odvaze a morálních dilematech. Tak si nezapomeňte zarezervovat své místo na večerních prohlídkách. A uvidíme se už tuto sobotu na zámku v Tovačově.
9: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
10: HASPO 2026, 20. června od 10 hodin ve sportovním areálu Pochoř. Čeká vás bohatý program po celý den. Ukázky letecké techniky, bezpilotní prostředky armády České republiky, letecká akrobacie, vírníky, hasiči a mnoho dalšího. HASPO 2026, 20. června, Pochoř.
11: Firma Havelka Uhelné sklady, dobrý den.
12: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
11: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
12: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
11: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
12: To ono je to pravda.
13: Jarní slevy uhlí z uhloterii platí do konce června i pro Olomoucko a Jesenicko.
14: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
15: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
16: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
0: Rádio Hana.

0: Vítejte u dalších zpráv. Olomoucký kraj spojil síly s Ostravskou univerzitou a společně v Olomouci otevřou z brusu nový studijní obor, který má podpořit průmysl. Hejtmanství se postará o prostory a univerzita zase dodá pedagogy, takže výuka bude probíhat přímo v krajském městě. Jde o skvělou zprávu pro budoucí vysokoškoláky i místní firmy, které netrpělivě čekají na nové talenty.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Pokud se chystáte k vodě, Přerovská laguna nabízí od letošní sezóny skvělou novinku. U nového správce si teď jednoduše půjčíte šlapadla, pedalboardy i další sportovní vybavení. Vše navíc poběží přes moderní rezervační systém, který na břehu zajistí mnohem větší pořádek a ušetří vám zbytečné čekání. V Česku začínají pořádná tropická vedra a meteorologové vydali varování, které platí až do pondělí 22. června. O víkendu se rtuť teploměru vyšplhá až k 36 stupňům Celsia, přičemž horko doprovodí i silné bouřky. Nezapomeňte se proto držet v chladu, dodržujte pitný režim a zbytečně neriskujte své zdraví.
1: Sport.
0: Česká fotbalová reprezentace dostala na mistrovství světa nepříjemnou ránu. 25-letý levý obránce David Jurásek si poranil stehenní sval a světový šampionát pro něj bohužel předčasně končí. Národní tým se tak v dalších důležitých zápasech bude muset obejít bez tohoto hráče pražské Slavie.
1: Počasí.
2: Jak to bude na Moravě vypadat v závěru pracovního týdne? Počítáme většinou se sluníčkem nebo s polojasnou oblohou a s nejvyššími denními teplotami mezi 30 a 35 stupni Celsia.

0: deště a kroupy.
1: Omega Centrum Olomouc nabízí jen do konce srpna letní akci 12+1. K novému ročnímu členství jeden měsíc zdarma. Jdi na omegasport.cz.
0: Doprava. Rychlé dopravní zprávy, začínáme na dálnici 35 mezi Lipníkem a Olomoucí. Za exitem Přáslavice došlo, jak od nás víte, k požáru vozidla.

0: Vánoční hlídky. Na D1, na exitu Přerov, taky na exitu Kroměříž Východ a nebo na exitu Hranice. Policejní hlídka je hlášená i v obci Bezměrov. Jinak v Olomouci se v tuhle chvíli určitě vyhněte Hamerské ulici ve směru k Přerovské, protože tady vás to v koloně zdrží na 20 minut. Dobře dojeďte a mějte pohodovou jízdu.
1: Rádio Hana.

0: Merci. Bonjour, Olomouc! Zvu vás na malý výlet do Paříže a přitom nemusíte opustit své město. 14. října v kině Metropol oživíme v mém projektu světové šanzóny legendy, jako jsou Jacques Brel, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Hanna Hegerová a tak dál a tak dál. Bude to večer plný vášně, elegance a živého jazzu. Jmenuji se Renata Dressler a už teď se nemůžu dočkat té jedinečné olomoucké atmosféry. Takže na viděnou.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
2: Rádio Hana.
3: Nejlepší hudební výběr.

0: Novým místem, kde to dneska žije a kde se potkávají single lidé, jsou totiž běžecké kluby. Stal se z nich obří trend, hlavně pro mileniály, Gen Z a mladé ženy. A když jsme u těch žen, tak podle průzkumu se až 72% z nich přidává k běžeckým skupinám čistě proto, aby poznali někoho nového. Takže žádné nekonečné přejíždění prstem po displeji, žádné falešné profily, prostě si jen obuješ tenisky, vyběhneš a uvidíš, kdo se k tobě přidá. No a co vy? Máte už zkušenosti s running kluby? Ať už máte dnes v plánu běh, procházku nebo čistě gaučing, přejeme vám na Rádiu Haná hezký zbytek dnešního dne.
1: Zavratné mega slevy!
2: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.
3: Vše pro vaši

0: 50 až do 23. června. Kaufland.
1: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz

0: sobotu si nenech ujít výstavu sportovních, supersportovních a luxusních vozů, offroadových i závodních bugin. A klidně se i projeď. Sraz sportáků Super Ride Car Fest tuto sobotu u Galerie Šantovka Olomouc.
1: Lodžie je nově zasklená. Z Markýzy jsem taky nadšená.
2: A to ještě, holka moje zlatá, máme nová garážová vrata.
3: I děti hned ocení příjemnější bydlení. Stojan Interiér, garážová vrata, předokenní rolety, zasklené balkony, zimní zahrady, žaluzie, sítě proti hmyzu i Markýzy. To je Stojan Interiér. www.stojan.cz.
4: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
6: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, T-Motor.

u taneční show Food Zónu a na více než 200 kapel v uzavřených ulicích města. V sobotu vás navíc čeká bohatý doprovodný program pro děti v Čechových sadech s festivalem Sportáček. Vstup na akci je zdarma. Více na www.olomoucjije.cz. Generální

0: za podpory města Olomouce a Olomouckého kraje.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
3: Ekokom.
4: Tady je Rádio Hana. Rád by...

Marie Tichá a JP Cooper. Ale ještě než se do toho dáme, tak je tady infoservis z fotbalového mistrovství světa. Češi hrají dneska v Atlantě. A panečku, to hřiště, to je plácek a ten stadion jako opravdu.

0: Mistrovství světa ve fotbale Infoservis.
1: Představte si fotbalový stadion, do kterého se vleze 6x více fanoušků než na olomoucký Andrák, anebo 12x víc než na Zlínskou Letnou. Právě v takovém kolosu dnes nastoupí čeští fotbalisté proti Jihoafrické republice. Arena v americké Atlantě stála v přepočtu přes 35 miliard korun. Před stadionem stojí největší volně stojící socha ptáka na světě. Obří ocelový sokol s rozpětím křídel přes 21 metrů a pod střechou visí jedna z největších sportovních obrazovek planety, takzvaný Halo Board. Dlouhý přes 330 metrů. A přímo na stadionu je i naše fotbalová legenda Karel Poborský.
2: Plný masakr, když sem přijdete, tak vám spadne brada, protože něco podobného v Evropě vůbec jsem nikde neviděl ani na fotkách, natož naživo. Těšíme se na to, bude to obrovský zážitek, strašně důležitý zápas samozřejmě pro naše kluky. Věříme, doufáme, budeme fandit, buďte od toho s námi.
1: Budeme fandit. Šasko versus Jihoafrická republika dnes od 18 hodin. Vyhrajeme?
0: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
3: Jsou s osobními vozy Opel jejich majitelé spokojeni?
4: Já.
3: Protože jsou spolehlivé?
4: Já, natürlich.
3: A se zárukou na 5 let zdarma?
4: Já, sicher.
3: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si osobní vůz Astra, Moka nebo Frontera. Nyní v akční nabídce u Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
5: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
6: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
7: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
8: Přijďte ochutnat a nakoupit vonavé, sladké a šťavnaté čerstvé ovoce přímo od drobných farmářů z Ugandy, Indonésie a dalších exotických zemí. Už tuto sobotu na výstavišti Flora od 9 do 15 hodin. Vstup i ochutnávka zdarma. Africké trhy už tuto sobotu na výstavišti Flora v pavilonu A.
9: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
10: Nyní na úplně vše doprava zdarma. Až k vám domů. Svět spánku CZ.
11: Ministerstvo řeznictví varuje. Ochutnáváním váhalových špekáčků může vzniknout závislost. Účast špekáčků při opékání je povinná. Bylo zjištěno nedostatečné množství poctivých špekáčků na vašich ohništích.
12: Nebojte se.
11: Firma Váhala, výrobce těch nejlepších špekáčků, přichází s řešením. Naše špekáčky plné chuti jsou připravené stát se hvězdou každého ohně. Váhala, poctivé špekáčky prověřené ohněm.
13: To snad ne, já se na to vys***u. A Kuťka je zase fuč.
14: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
13: Si děláš kozy.
14: A kde to Milwaukee mají? Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradi do ruky CZ.
15: Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůně čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny CZ.
16: Hranické slavnosti, den první. V pátek 19. června se připravte na skvělý zážitek plný hudby a energie. Hity nejen z muzikálu Kleopatra vám zaspívají Monika Absolonová, Bára Basiková a Ilona Čáková. Areál u letního kina 19. června v Hranicích. Více na kulturahranice.cz.
17: Na luskni.cz to jede. Vyber si

0: teatru na koncert. Od 17 hodin tu vystoupí Tomáš Kočko a Fleret. Spojení dvou legend moravské hudební scény slibuje jedinečný hudební zážitek. Nenechte si ujít tuto událost v náměšti na Hané 21. června v amfiteátru.
1: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.

0: Roma a je každoročním zpestřením konce června. Evropský den hudby v Přerově. Více na Facebooku Kultura Přerov.
1: Posloucháte Rádio Haná.
2: Hezké odpoledne.

0: 6 hodin.
1: Hezké odpoledne.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: Ze Šumperka dorazila velmi smutná zpráva, která zasáhla celou tamní kulturní scénu. Ve věku nedožitých 89 let totiž zemřel uznávaný akademický malíř Lubomír Bartoš. Šumperský region tak přišel o jednu ze svých nejvýraznějších osobností. Policie navrhla obžalovat mladíka, který podle vyšetřovatelů loni v Zábřehu zavraždil 57-letého muže. V době činu mu bylo pouhých 15 let a svou oběť si na ubytovně vybral zcela náhodně, jen aby si vybil agresi. Celý případ z Olomouckého kraje tak nyní s největší pravděpodobností zamíří před soud. Cyklisté, zpozorněte, protože z Kroměříže do Postoupek vede z Brusu nová cyklostezka. Ještě než ale poprvé šlápnete do pedálů, můžete si celou trasu z pohodlí domova detailně prohlédnout na nově zveřejněném videu. Určitě vás to parádně navnadí na váš nejbližší výlet.
0: Sport.
2: V Prostějově je kolem hokeje i po skončení sezóny pořádně rušno. V příštím ročníku druhé ligy tam totiž mají hrát stejnou soutěž hned dva místní kluby, a to Jestřáby a SK Prostějov 1913. Město nechce nikomu ze znesvářených táborů stranit, radnice ale musí aktivně řešit vypjatou situaci a problémy s bezpečností na zápasech.
1: Rychlé rande, rychlé jídlo, rychlé rádio. Konkurence vás možná zvládne otrávit dřív, než v autě dojedete na nákup. Protože je to pořád dokola, dokola a dokola.
0: To na rádiu Hana se lidi klidně i usadí. Ze všech soukromých rádií

0: počasí.
1: Pozor, kardiaci, astmatici a starší občané by se zítra ani o víkendu neměli příliš namáhat. Biopředpověď je hlášená na stupni číslo 3, což je ta nejvyšší zátěž, tak se šetřeme. Jinak nás čeká zítra i o víkendu většinou jasno nebo polojasno s teplotami v maximech na 30 až 35 stupních Celsia. A pozor, víkend by měl přinést taky silné bouřky a ty by měly místy doplnit i kroupy a přívalové deště.
2: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
0: Doprava.
1: Připomínáme nehodu na D35 z Lipníka na Olomouc. Za exitem Přáslavice došlo tady k požáru vozidla. Dálnice je ve směru na Hanáckou metropoli nadále uzavřená plánovaně až do 8 hodiny večer.

Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.

0: tak držte vlnu.
1: Krásná pleť není filtr. Je to zdravý glow, hydratace a péče na míru. Juicy Skin v Marbel Clinic dodají pleti rozzářený a mladiství vzhled. Objevte kouzlo Hanáckého Prostějova. Navštivte historickou radnici, zámek i parky. Zažijte léto plné kultury. Město Prostějov. Místo, kde to žije.
2: Udělejte s námi Prostějov bezpečnějším místem pro všechny. Prostějov vyhlašuje výběrové řízení na strážníka městské policie. Máte spravedlnost v krvi, k tomu maturitu, řidičák, umíte to s počítačem a jste v kondici. Staňte se strážníkem městské policie Prostějov. Více na Prostějov.eu. Prostě bezpečně.
3: 30 roků na scéně Moment O2 Arena.
4: 30 rokov kapely No Name na scéne. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
1: FetMed. Komplexní gynekologie a genetika pod jednou střechou. Jsme vaší oporou na cestě ke zdraví i mateřství. FetMed.cz.
6: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Agentura Top Koncerty vás zve v srpnu do letního kina Olomouc. Prvního legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
9: Studio Pearl Design. Interiérové studio v Olomouci a v Praze plní vaše sny o bydlení na profesionální úrovni. www.pearl-design.cz.
10: Už 150 let sklízíme úspěch a sázíme budoucnost. Slavte s námi i vy. Už tuto sobotu vás zveme na rodinný den do areálu Střední zemědělské a zahradnické školy v Olomouci. Čeká vás divadlo Tramtárie, kapela Ztracené ráj, floristická show a mnoho dalšího. Stavte se v sobotu za námi.
11: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
12: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
11: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
13: Jsme Rádio Hana.

0: 18. červen, čtvrteční odpoledne pokračuje, za chvíli taky Christina Aguilera, Inexis nebo Alex Voren. No a my pro vás máme v tuhle chvíli dnešní kalendárium. Pokud nevíte, co k večeři, dnes je světový den sushi a jestli máte rybičky, tak na dnešek připadá i den čištění akvárií. A co dál?
1: Rádio Haná, kalendárium.
2: Je čtvrtek 18. června a narozeniny slaví třeba Sir Paul McCartney, hudební legenda, kterou netřeba představovat. Slaví i Lou Fanánek Hagen z kapely Tři sestry, ten má kulatou 60. Gratulace k svátku přijímá každý Míla, Milánek, Milda, jednoduše Milan. Chlapi, všechno nejlepší. A co nejdřív si naplánujte piknik, protože právě na dnešek připadá Mezinárodní den pikniku. Ať je dnešek pohodový jako nejlepší letní piknik s vašimi blízkými, přeje vaše nejbližší rádio.
1: Rádio Haná, kalendárium.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: To snad ne, já se na to vysk***u. A kučka je zase fuč.
6: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
5: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
6: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradí do ruky CZ.
7: Mé chuti lahodí jen skrbenské jahodí. Tisíce jahod, které si ve skrbeni sami pozbíráte a s přáteli vychutnáte. Více na jahodyolomouc.cz.
8: Na luskni.cz to jede. Vyber

0: Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
1: Tana oční klinika Olomouc. Oči jsou bránou do lidské duše. Dopřejme jim tu správnou péči. Lepší zrak pro kvalitní život. Tana oční klinika CZ.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: No konečně. Hejte, k vám se taky dovolat.
2: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
3: Jo, a ještě mi řekněte, že se si nechali i jarní slevy uhlí.
2: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
3: To ono je to pravda.
4: Jarní slevy uhlí z Uhloterii platí do konce června i pro Olomoucko a Jesenicko.
5: Obec Velké Losiny zve od pátku až do neděle na velkolosinské svatojánské slavnosti. A bavit se budou úplně všichni. V pátek zahraje Adam Myšík, Tubla Tanka a v sobotu Kristián Šebek. Připraven je jarmark, spousta hudby a zábavy. A to je začátek. Nenechte si ujít velkolosinské svatojánské slavnosti.
6: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
5: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
7: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
8: Hledáte pro děti smysluplný program na léto? Příměstské tábory v

0: 18 hodin.
1: Hezký podvečer.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: Ve čtvrtek odpoledne zkomplikoval dopravu na Olomoucku rozsáhlý požár kamionu, který na zhruba jednu hodinu zcela uzavřel dálnici D35 u Přáslavic. Dobrou zprávou pro řidiče ale je, že v tuto chvíli se už místem dá bez problému projet, a to alespoň ve směru na Ostravu. Cestujete po Olomouckém kraji a občas na zastávce marně vyhlížíte svůj spoj. Dopravní aplikace Cestuj OK, která spolehlivě funguje už téměř 3 roky, hlásí skvělou novinku. Její oblíbená funkce pro sledování přesné polohy autobusů a tramvají totiž dostala šikovné rozšíření, díky kterému budete mít o své cestě ještě lepší přehled. Na české politické scéně padají hlavy kvůli bezpečnostnímu pochybení. Ministr vnitra Lubomír Metnar odvolá ředitele Státního ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany Tomáše Dropu. Vás mu zlomilo zjištění, že se v tomto českém ústavu potají školili čínští vojenští experti.
0: Sport.
2: Českým tenistkám se zkrátka daří. Bývalá světová jednička Karolína Plíšková si na turnaji v britském Nottinghamu zajistila postup do čtvrtfinále, když 54. hráčku žebříčku Američanku McNallyovou porazila po setech 6-4 a 7-6. Vítěznou náladu potvrdila i Linda Nosková, která v Berlíně úspěšně zdolala Parijovou.
0: Rádio Hana.
1: S námi máte přehled i ve čtvrtek.
0: Počasí.
3: Dnes v noci teploty spadnou na 17 stupňů Celsia. Zítra nás potom čekají teploty v maximech mezi 30 a 35 stupni a k tomu sluníčko nebo místy polojasná obloha. Stabilní tropická teplota lehce nad 30 by nás měla provázet taky o víkendu. V sobotu i v neděli by se měly objevit na některých místech i kroupy a přívalové deště, které doplní silné bouřky. Připomínáme nehodu na dálnici 35 z Lipníka na Olomouc za exitem Přáslavice. Stále se to nedá projet, dálnice na Olomouc je uzavřená a sjíždět se musí na Velký Újezd anebo na Přáslavice. Bourá se taky na Novosadech v Kroměříži. Tady došlo ke střetu osobáku a koloběžky. A nehoda je i v Blansku na Svitavské. Tady jde o nehodu osobního auta a motorky, ale na obou místech se dá v pohodě projet. Policejní hlídka je potom s 18. hodinou v Bystřici pod Host a nebo u hranic na Kruháči od obce Drahotuše. Šťastnou cestu.
0: Rádio Hana.

vám přejeme pohodový čtvrtek. Pánové, představte si práci, kde vám platí za to, že koukáte na fotbalové mistrovství světa. Zní to jako sen? Možná. Nicméně americká televize Fox Sports přesně tohle nabídla dvěma šťastlivcům. Za sledování všech zápasů šampionátu dostanou v přepočtu přes 1 000 000 korun. Má to ale jeden celkem solidní háček. Zapomeňte na pohodlí domácího obýváku a tepláky. Tihle dva musí celou dobu sedět přímo na očích veřejnosti uprostřed non-stop blikajícího New York.

0: Toužíte po bílých zubech? Trápí vás zubní kámen? Jsme tu pro vás. Centrum dentální hygieny Gumcare v Olomouci. Kde bělíme zuby? V Olomouci na ulici Palackého pod magistrátem v budově na Miro. Svítíme modře. Gumcare.cz.
1: Přijďte ochutnat a nakoupit vonavé, sladké a šťavnaté čerstvé ovoce přímo od drobných farmářů z Ugandy, Indonésie a dalších exotických zemí. Už tuto sobotu na výstavišti Flora od 9 do 15 hodin. Vstup i ochutnávka zdarma. Africké trhy už tuto sobotu na výstavišti Flora v pavilonu A.
2: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
3: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
2: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
3: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve.
4: Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
5: Jsme tu pro vás již 20 let.
4: Jezírka Banat.cz.
0: Zajímá vás, jak by vypadal váš život s elektromobilem? Zapůjčte si jeden z našich elektrických modelů Škoda Enyaq nebo Škoda Elorok a vyzkoušejte si je na víkend, týden nebo klidně 14 dní. Škoda Explore. Vaše cesta k elektromobilitě.
6: Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Porsche-olomouc.cz.
7: Jahody, jahody.
8: Přijďte si nasbírat ty nejsladší jahody. Do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.
9: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
10: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise ve cheese za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
11: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
12: Nyní na úplně vše doprava zdarma. Až k vám domů. Svět spánku CZ.
13: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
14: Rychlá kola a silné motory v Šantovce. To je největší sraz supersportovních a luxusních automobilů na Moravě Super Ride Car Fest. Tuto sobotu si nenech ujít výstavu sportovních, supersportovních a luxusních vozů, offroadových i závodních bugin. A klidně se i projeď. Sraz sportáků Super Ride Car Fest tuto sobotu u Galerie Šantovka Olomouc.
15: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan.

0: Rádio Hana.
1: Ahoj, tady Richard Krajčuska, Peli Krištof, zdravím všechny posluchače Rádia Hana a jsem šťastný, že právě teď budete poslouchat naši novinku Půlnoční hřích, kterou s námi naspívala Dobrá Ládia. Užijte si to. Mám

0: 7:45, přejeme vám hezký čtvrteční podvečer, no a zveme vás taky na další hity, které jsou před námi, nahané za chvíli Mikael, Dua Lipa nebo Ellie Goulding. Ale ještě předtím se vypravíme zjistit, na co vyrazit do kina. Máme čtvrtek a to do Bijáku přicházejí filmové novinky, no a my se dnes vypravíme do olomouckého kina Metropol.
1: To nejlepší, jen to nejlepší z našeho vysílání.
2: Dobře to víme a všímáme si toho. Nových filmů je v moravských kinech tolik, že z toho jeden může být zmatený. A proto jsou tady naši filmoví rádioví experti, kteří filmové novinky představují a popisují. Výběr tohoto týdne přináší Honza Tománek z kina Metropol Olomouc. Ahoj, na co zajít?
3: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. Dnes začneme jedním návratem do historie Příběh hraček.
4: Vidlíku, bereš si Karen Beverly za milovanou manželku?
3: Po 7 letech se vrací tato série s 5. dílem. Tentokrát se Woody Buzz Raketák Jesse Vidlík vrací do dětského pokoje, který už dávno není jen o fantazii a klasických hrách. Zjišťují totiž, že do jejich života vstupuje moderní technologie, a to chytrý tablet ve tvaru žáby, přezdívaný Žabletka. A s ní také i zcela nové pořádky.
5: Už zase.
3: Pokračovat budeme novým českým komediálním hororem s názvem Tahle party je dead režiséra Adama Kůse.
6: Proč tady cítím trávu?
3: Film je o čtveřici přátel, kteří se vydávají na halloweenskou party a netuší, že právě jim začíná noc plná šílenství a chaosu. Řetěz z hádek, trapasů a špatných rozhodnutí se rychle vymkne kontrole a vyústí v absurdní a ujeté situace se zombí, policisty, frustrovanými herci z romantických komedií a dalšími.
6: To je Vláďa Polívka.
7: On hrál ženy v rozletu a taky ženy v letu.
3: No a do třetice zahrajeme na kytarovou notu, protože do kin přichází životopisný dokument Michal Pavlíček Rocker verze 7.0, který je natočen k 70. letům legendárního kytaristy, hlavně známého z kapely Pražský výběr, a to Michal.

0: radosti, ale i bolesti.
1: Kamera zachycuje Michala na sérii koncertů krátce po tom, co se vypořádával s operací pohybového aparátu a staví se znovu na pódium. Takže sledujeme, kolik to úsilí stojí, aby svému publiku předvedl Pavlíčka tak, jako ho znají.
2: Ale víš, že tohle se procházíme 45 lety našeho života.
3: No. Nové Toy Story, příběh hraček se žabletkou, také český komediální horor Tahle party je dead, nebo životopisný dokument o Michalovi Pavlíčkovi. Jsou filmové novinky v moravských kinech. Za info díky našemu filmovému expertovi Honzovi Tománkovi z kina Metropol Olomouc.
1: Díky Lukáši, přeji tobě a i posluchačům příjemné filmové léto.
4: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
5: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
6: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
7: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
8: Pozor, pozor! Olšany u Prostějova ožijí hodovými slavnostmi. Čeká vás skvělá hudba, kolotoče i zábava pro celou rodinu. Hlavní hvězdou dne bude kapela Opět a Radeček. Dále vystoupí tým Revival Znojmo, Ztracené ráj a Kverkus. Hodové slavnosti v Olšanech u Prostějova už tuto sobotu v areálu Sokola.
9: Marty, nemáme čas! Musíme zpátky do minulosti, jinak Olpran ztratí svou budoucnost.
10: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
9: Na elektrokolech a kolech od Olpranu. Dojedi s nimi kamkoliv.
10: Skvělý nápad! Už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
9: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost, začíná teď.
11: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
12: Folklorní spolek Hanák Troubky vás zve na akci Slunovrat 20. června od 16 hodin v areálu za kulturním domem v Troubkách. Den plný lidové hudby, tance i dobrého jídla. Vystoupí Jiří Pavlica a Hradišťan a další folklorní soubory. Vstupenky v síti Ticketmaster. Info na hanaktroubky.cz.
13: Co se tady děje?
14: Co se chystá?
15: BYD Tech Days. Testovací dny u prodej.

0: 100 kilometrů.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď super hybrid za cenu spalováku.
0: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: HASPO 2026, 20. června od 10 hodin ve sportovním areálu Pochoř. Čeká vás bohatý program po celý den. Ukázky letecké techniky, bezpilotní prostředky armády České republiky, letecká akrobacie, vírníky, hasiči a mnoho dalšího. HASPO 2026, 20. června, Pochoř.
3: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
4: Ekokom.
5: Radio Hana.

0: počasí.
1: Jak to bude na Moravě vypadat v závěru pracovního týdne? Počítáme většinou se sluníčkem nebo spolojasnou oblohou a s nejvyššími denními teplotami mezi 30 a 35 stupni Celsia.

18. červen, no a mám tu něco pro všechny z vás, kdo hledáte novou lásku a chtěli byste se seznámit. Klidně zapomeňte na bary i klasické seznamovací aplikace. Novým místem, kde to dneska žije a kde se potkávají single lidé, jsou totiž běžecké kluby. Stal se z nich obří trend, hlavně pro mileniály, Gen Z a mladé ženy. A když jsme u těch žen, tak podle průzkumu se až 72% z nich přidává k běžeckým skupinám čistě proto, aby poznali někoho nového. Takže žádné nekonečné přejíždění prstem po displeji, žádné

0: Rádiu Hana.
1: Ruky expresní sklad v Šumperku u Sefran.cz. To jsou střechy bez čekání. Nejrychlejší cesta ke střešním materiálům. Doprava do domu. www.sefran.cz.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
3: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
4: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
3: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla. t-motor.cz.
8: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
9: Skvělá atmosféra i tratě pro všechny generace chystá už 6. ročník Dubanské desítky. 4D Run má mezi vyznavači běhání své místo. Pohodové tratě pro nejmenší, ale i náročné trasy pro běžce. Jdi na web 4D Run a registruj se. Dubanská desítka v neděli 13. září v Dubanech u Prostějova.
10: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
11: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
12: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
0: Tohle je Rádio Hana.

0: je Mika, jeho Grace Kelly, před námi taky ale Farben, Backstreet Boys, anebo Blink 182, takže my se na to opravdu těšíme. Nicméně ještě předtím se vypravíme na regionální zpravodajské portály. Onkologie ožije, ceny Olomouckého kraje i týdenní Hanák. To a mnohem více už teď.
1: O čem se píše?
2: Jak jsme zjistili, po pouličním festivalu Olomouc ožije se opět chystá navazující akce Onkologie ožije, což je série odpoledních koncertů, která zpříjemní celý příští týden pacientům onkologické kliniky. Olomouc.cz pro nás má odkaz na kompletní program. Je tady další ročník cen Olomouckého kraje. Hlasovat můžeme například v kategorii malebná vyhlídka anebo v sociální oblasti srdce na dlani. Vše podstatné určitě najdeme na webu cenykraje.cz. A co přináší nové číslo týdeníku Hanák? Jsou to aktuální informace o prvních opravách městského domu v Přerově anebo o historickém úspěchu Prostějova v soutěži Přívětivý úřad. Regionální noviny Hanák vychází každý čtvrtek, tak se mrkněte a my už jedeme dál.
3: Víme, o čem se píše.
1: Rádio Hanák.

0: Jsme Rádio Haná.
1: Hezký večer.
0: Šéf hudby komentuje nejlepší bondovky všech dob. Je to Berger, Marek Berger a má povolení vysílat.
2: Zdravím vás dnes se speciálním bondovským návratem do roku 1985. Britská partička, která se postará o dnešní Bond song, vydala přes 12 studiových alb a dodnes patří k základním popovým ikonám a pilířům rozhlasových playlistů. Mimochodem, tady jsou jejich nejslavnější melodie.

0: Volume doprava.
1: Max Zorin získal díky nacistickému genetickému experimentu mimořádnou inteligenci, kterou chce využít k ovládnutí světového trhu. James Bond, tedy Roger Moore, má zabránit, aby pomocí zemětřesení v San Andreasu v zatopeném Silicon Valley v Kalifornii uskutečnil svůj ďábelský plán.
0: Nejlepší bondovky všech dob, právě teď na Hané.
1: Věděli jste například, že v úvodní sekvenci jsou sovětští vojáci vyzbrojeni československou útočnou puškou Vzor 58 namísto klasických AKček? No, tady je vyhlídka na vraždu, tady je bondovka z roku 85. Duran Duran, A View to Kill.

0: jahody! Přijďte si nazbírat ty nejsladší jahody do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.
1: Agentura Top Koncerty vás zve v srpnu do letního kina Olomouc. 1. legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
2: Využijte slev na Zalandu, ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
3: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
2: Nyní na úplně vše doprava zdarma. Až k vám domů. Svět spánku CZ.
4: 30 rokov na scéně. No!

0: velké slavnosti den druhý. V sobotu 20. června startuje program pro celou rodinu již dopoledne na Masarykově náměstí. V areálu u letního kina se poté vystřídají kapely a interpreti. Pam Rabbit, Xindl X, Traktor a další. 20. června v Hranicích. Více na kulturahranice.cz.
1: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
2: Rádio Haná.
3: Nejlepší hudební výběr.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: aplikaci do mobilu
1: pro váš lepší hudební výběr.
0: Stáhněte si aplikaci Rádia Haná do telefonu
1: z Google Play a Apple Store.
0: Stahujte,
1: poslouchejte,
0: užívejte.

0: i tratě pro všechny generace chystá už šestý ročník Dubanské desítky. 4D Run má mezi vyznavači běhání své místo. Pohodové tratě pro nejmenší, ale i náročné trasy pro běžce. Jdi na web 4D Run a registruj se. Dubanská desítka v neděli 13. září v Dubanech u Prostějova.
1: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
2: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
3: Pozor, pozor, Olšany u Prostějova ožijí hodovými slavnostmi. Čeká vás skvělá hudba, kolotoče i zábava pro celou rodinu. Hlavní hvězdou dne bude kapela Opět a Radeček. Dále vystoupí tým Revival z Znojmo, Ztracené ráj a Kverkus. Hodové slavnosti v Olšanech u Prostějova už tuto sobotu v areálu Sokola.
4: Rádio Hana, 90 v 9.

0: Si do mobilu
1: pro váš lepší hudební výběr.
0: Stáhněte si aplikaci Rádia Haná do telefonu
1: z Google Play a Apple Store.
0: Stahujte,
1: poslouchejte,
0: užívejte.

0: či schová sa pod vankúše v tom jedinom mieste v byte. Tam sa nám darí v našej intimite.
1: Rádio Haná.
2: Rádio pro Olomouc a Střední Moravu.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Je čtvrtek 18. června a narozeniny slaví třeba Sir Paul McCartney, hudební legenda, kterou netřeba představovat. Slaví i Lou van Aanhagen z kapely Tři sestry, ten má kulatou 60. Gratulace k svátku přijímá každý Míla, Milánek, Milda, jednoduše Milan. Chlapi, všechno nejlepší. A co nejdřív si naplánujte piknik, protože právě na dnešek připadá Mezinárodní den pikniku. Ať je dnešek pohodový jako nejlepší letní piknik s vašimi blízkými, přeje vaše nejbližší rádio.
0: Rádio Haná, kalendárium.
2: Tady je Rádio Haná.

0: Rádio Hana. Jsme partneři nejlepších akcí v regionu.
1: A náš éter je vám k dispozici.
0: akce@radiohana.cz
1: Dejte nám vědět o akcích, které pořádáte.
0: A my na ně pozveme naše posluchače. akce@radiohana.cz Vaše akce
1: do našeho éteru.
2: Rádio Hana.
3: Nejlepší hudební výběr.

0: Rádio Hana.
1: Celý film během jednoho songu. Právě teď vracíme vaše vzpomínky na váš milovaný film. Užijte si unikátní verzi svého oblíbeného hitu a prožijte znovu filmový příběh. Právě teď na Rádio Hana.
0: Rádio Hana.
2: Kde je McColly a Wolf? Pořád cvičí, pane.
3: Dobrý den. Zahrajem si na kdo dřív uhne, ať si hraj na letce, jo?

0: asi nebude nic milého, když tak otálíš.
1: Jo. Já musím odjet.
0: Všichni odjíždíme.
1: Jo. Ale já jdu do války. Budu létat s Orlí perutí. To je americká skupina v britském letectvu.

0: že jsi umřel. Že prý ti se střelili nad moře.
1: Bylo to tak. Spadl jsem do moře, třásl se zimou. Stýskalo se mi.
2: Víte, že Danny byl tak hodný, že mi pohlídal holku, když jsem byl pryč?
3: Mysleli jsme, že jsi mrtvý, Refe. A oba nás to vzal.

zbraním! Okamžite vyhlaste pochvál ke zbraním! Pochvál!

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Dobře to víme a všímáme si toho. Nových filmů je v moravských kinech tolik, že z toho jeden může být zmatený. A proto jsou tady naši filmoví rádioví experti, kteří filmové novinky představují a popisují. Výběr tohoto týdne přináší Honza Tománek z kina Metropol Olomouc. Ahoj, na co zajít?
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. Dnes začneme jedním návratem do historie Příběh hraček.
3: Vidlíku, bereš si Karen Beverly za milovanou manželku?
2: Po 7 letech se vrací tato série s 5. dílem. Tentokrát se Woody Bazraketák Jesse Vidlík vrací do dětského pokoje, který už dávno není jen o fantazii a klasických hrách. Zjišťují totiž, že do jejich života vstupuje moderní technologie, a to chytrý tablet ve tvaru žáby, přezdívaný Žabletka. A s ní také i zcela nové pořádky.
4: Už zase.
2: Pokračovat budeme novým českým komediálním hororem s názvem Tahle party je dead režiséra Adama Kůse.
5: Proč tady cítím trávu?
2: Film je o čtveřici přátel, kteří se vydávají na halloweenskou party a netuší, že právě jim začíná noc plná šílenství a chaosu. Řetěz z hádek, trapasů a špatných rozhodnutí se rychle vymkne kontrole a vyústí v absurdní a ujeté situace se zombí, policisty, frustrovanými herci z romantických komedií a dalšími.
5: To je Vláďa Polívka.
6: On hrál ženy v rozletu a taky ženy v letu.
5: Polívka!
2: No a do třetice zahrajeme na kytarovou notu, protože do kin přichází životopisný dokument Michal Pavlíček Rocker verze 7.0, který je natočen k 70. letošním 70. letům.

0: hráčům legendárního kytaristy, hlavně známého z kapely Pražský výběr, a to Michala Pavlíčka.
1: Ta Michalova kytara někdy šeptá, někdy křičí, někdy tě mlátí a někdy tě hladí. Je v ní tolik emocí a tolik radosti, ale i bolesti.
0: Kamera zachycuje Michala na sérii koncertů krátce po tom, co se vypořádával s operací pohybového aparátu, a staví se znovu na pódium. Takže sledujeme, kolik to úsilí stojí, aby svému publiku předvedl Pavlíčka tak, jako ho znají.
2: Ale víš, že tohle se procházíme 45 lety našeho života.
3: No. Nové Toy Story, příběh hraček se žabletkou, také český komediální horor Tahle party je dead, nebo životopisný dokument o Michalovi Pavlíčkovi. Jsou filmové novinky v moravských kinech. Za info díky našemu filmovému expertovi Honzovi Tománkovi z kina Metropol Olomouc.
0: Díky, Lukáši, přeji tobě a i posluchačům příjemné filmové léto.
4: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.
5: Rádio Hana.

0: scénu. Ve věku nedožitých 89 let totiž zemřel uznávaný akademický malíř Lubomír Bartoš. Šumperský region tak přišel o jednu ze svých nejvýraznějších osobností. Policie navrhla obžalovat mladíka, který podle vyšetřovatelů loni v Zábřehu zavraždil 57letého muže. V době činu mu bylo pouhých 15 let a svou oběť si na ubytovně vybral zcela náhodně, jen aby si vybil agresi. Celý případ z Olomouckého kraje tak nyní s největší pravděpodobností zamíří před soud. Cyklisté, zpozorněte, protože z Kroměříže do Postoupek vede z Brusu nová cyklostezka. Ještě než ale poprvé šlápnete do pedálu, můžete si celou trasu z pohodlí domova detailně prohlédnout na nově zveřejněném videu. Určitě vás to parádně navnadí na váš nejbližší výlet. Sport. V Prostějově je kolem hokeje i po skončení sezóny pořádně rušno. V příštím ročníku druhé ligy tam totiž mají hrát stejnou soutěž hned dva místní kluby, a to Jestřáby a SK Prostějov 1913. Město nechce nikomu ze znesvářených táborů stranit, radnice ale musí aktivně řešit vypjatou situaci a problémy s bezpečností na zápasech.
1: Počasí. Jak to bude na Moravě vypadat v závěru pracovního týdne? Počítáme většinou se sluníčkem nebo s polojasnou oblohou a s nejvyššími denními teplotami mezi 30.

0: fialové deště a kroupy.
1: Nejlepší hudební výběr. Byla půlnoc.

na 20 svic, zas ve všech oknech zapaluji. Zas listy čistým nebem pluhý, teď žádný anděl nikde nic, jen žádný anděl nikde nic, jen listy čistým nebem pluhý.

hlas měl slabý přízvuk zvonů. Hlas tichý jako svítí plyn. Chtěl jsem říct, já v něm neutonu, když políbil jsem len tvých džín. Když políbil jsem len tvých džín. Chtěl jsem říct, já v něm neutonu. Jenže ty po ruce

tak jsem stál hrubé dlaně na jemnou kůži anděla. A bolest přišla nečekaně a stejně náhle zmizela. A stejně náhle zmizela. A bolest přišla nečekaně.

Slíbila se zůstat do té doby, než sundají mi obvazy. Vzala jsi mi však i ze zdí skoby, i fotku s dědou na hrázi. I fotku s dědou na hrázi. Z poslední skoby.

0: nejlepší hudební výběr každý den. Radio Hana.
1: Olomouc, Bruntál a Vyškov.
0: Nejlepší hudební výběr. You love.

0: Šéf hudby komentuje nejlepší bondovky všech dob. Je to Berger, Marek Berger a má povolení vysílat.
1: Agent 007 dostává záhadný odkaz z minulosti, který ho přivede na stopu známé zločinecké organizace. Postupně rozplétá složitou pavučinu lží, aby nakonec odhalil děsivou pravdu o Spectre. Tak začíná bondovka roku 2015 a já vás vítám u našeho speciálního songu, který vám za chvilku přednese anglický zpěvák a textař Samuel Frederick Smith, který v roce 2013 pozbíral dokonce dvě ocenění Brit Critics Choice Awards. No a bondologové tvrdí, že se jedná o vůbec nejslabší bondovský song všech dob. Jestli to tak je, zdali se vám líbí, anebo vám vysoké tóny Sama Smitha přijdou jako velké umění, to už nechám na vás. Zajímavostí určitě je, že Bond Daniel Craig nosí na ruce i v téhle bondovce značkové švýcarské hodinky a právě slavná švýcarská značka na podzim roku 2015 připravila speciální limitovanou edici hodinek 300 Spectre a bylo jich vyrobeno přesně 7007 kusů.
0: Nejlepší bondovky všech dob, právě teď na Hané.
1: Při natáčení filmu to docela jiskřilo, protože Monica Bellucci, která se v roce 2013 rozvedla s Vincentem Caslem, tak se rozvedla proto, že jí podváděl s Francouzem.

0: herečkou Leou Sedů. No a všichni tři ve filmu samozřejmě hrají. Volume doprava, bondovka Spectre a Sam Smith. Writings on the Wall.
1: Nejlepší bondovky všech dob posloucháte na rádiu Hana právě teď.

Rádia Haná. 3 7 742 627. Hlasovky, videa, fotky. 3 7 742 627. WhatsApp Rádia Haná.